Novinky na Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash!

0: Fresh. Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Dab FM anebo apka? Fresh je všude.

0: Caption. Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. Swam.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Dobré ráno, je čtvrtek 10. září a jistě se ptáte, jak dnes bude. Tak pozor, dneska ty nejvyšší maximální teploty v Ostravě a okolí do 21 stupňů Celsia, bude oblačno po celý den, s deštěm počítejte lokálně a nárazově. No a co se týče třeba noci, tak kolem 14 stupňů v maximech, na horách dneska do 18.
0: Trash
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
3: Pojďme na to. Ostravská univerzita otevřela ve Vítkovicích nové vědecko-výzkumné centrum. Projekt za téměř 2 miliony korun má posílit špičkový výzkum v regionu a propojit vědce Ostravské univerzity, fakultní nemocnice Ostrava, no a taky VŠB Technické univerzity. Cyklisté na oblíbené cyklostezce mezi Proskovicemi a Košatkou se dočkají nové lávky přes Ondřejnici. Současná dřevěná konstrukce je ve špatném technickém stavu a od loňského roku je uzavřená. Město ji proto nechalo zbourat a nahradí novou lávkou. V Beskydech byl potvrzen výskyt medvěda, ochránci doporučují opatrnost v horách. Od srpna narůstaly hlášení o jeho výskytu, které se ukázaly jako pravdivé. Objevovaly se ale i falešná oznámení nebo dokonce fotky medvěda vytvořené pomocí umělé inteligence. Ochránci přírody doporučují obezřetnost v horách, zabezpečit odpadky, včely i hospodářskou zvěř. Baník Ostrava podlehl v dohrávce 5. kola šance ligy na půdě Jablonce 0-3, téměř poločas dohrávali po vyloučení Matěje Chaluše v 10. Po prohře v Mladé Boleslavi 0-4, tak bohužel další nežádoucí výsledek.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: No a pozitivní to nebude ani, co se týče dopravních komplikací. Ostravská ulice, Český Těšín. Tam se srazily dvě osobní auta. Ulice je sjízdná, s opatrností na místě policie. Počítejte tedy, že se můžete na místě zdržet, pokud tedy jedete touto cestou. Pozor taky na dálnici D1 na 332,5 kilometru ve směru na Ostravu. Je překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností. Jedná se údajně o nějaký kus, je to možné kus skříně, jo? Takže
3: kus skříně,
2: jako
3: jo.
2: Opatrní buďte, pokud tedy pojedete, doporučujeme někde v oblasti Pustějova raději zpomalit.
3: To je dobrá zpráva v práci, jdeš pozdě, co se ti stalo, ale potkal jsem skříň.
2: Na dálnici. Třeba někdo někoho vyhodil, jako nevíš, jo, může se stát, takže opatrně, prosím vás. Další informace, které máte, klidně můžete hlásit, telefon nebo WhatsApp 773 37 136.
0: Doprava.
1: Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za 0,5 mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
6: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přijít přechod.
7: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
6: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
8: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
9: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
10: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
11: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
12: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
11: Vyhrávej skvělé ceny.

0: Dobré ráno, dobré. 6 hodin 13 minut, Moni, vítej opět mezi mnou.
1: ty děláš, jako bych chyběla týden, já jsem byla jenom včera.
0: No já vím, že jsi chyběla jako týden, ale tak jenom byl to pro tebe včera velký den, to jsem
1: to
0: viděl.
1: To byl dlouhý, náročný, ale moc hezký. Všechno se vydařilo.
0: Hele, v kolik jste končili, to mě zajímá.
1: V kolik jsme končili, no překvapivě jsme to, já jsem byla na cestě z Opavy kolem... Půl páté. Ne, ve 4:45, no, tak nějak jsem se sbírala k odjezdu. Takže jsem byla doma asi kolem 7 hodiny se vším.
0: No a tak co, dobrý, jako splnilo to všechno, co jsi chtěla včerejší
1: den? Jo, já si myslím, že jo, že včerejšek jako se vydařil, takže uvidíme, jaký z toho bude výjezd. My ano? Z toho pocit máme dobrý, uvidíme, co potom řeknou fotky a další jako content, ale
0: ano.
1: Jinak, jestli se ptáš na to, jaký byl den, Opavy a okolí, tak hezký na to, že mělo pršet místy a lokálně, tak třeba nevím jak tady, ale v Opavě nespadla ani kapka.
0: A tady taky ne.
1: Já jsem se vracela domů a potkala jsem sousedku, tak jako den předtím, kdy se vyhřívala na sluníčku a jí říkám, no užívej si poslední den sluníčka, další den, zítra už má jako pršet. Ona jo, říkám, no jo, podle všeho. A
0: se potkala se,
1: jo. A víš, že šli jsme a viděli jsme na sebe a už se smála, koukala a říká, Moni, čekám na ten déšť.
0: Ty jedna.
1: Už bylo těch 7 večer a říkám, no sorry, no, už asi nebude, ale přišlo to v noci.
0: Tak hele, já mám teda jako radost, že dobrý, jo, jenom teda kalendář dostanu.
1: Kalendář, jaký to nebyl kalendář, Honzi?
0: Ty nebudeš...
1: Podívej se, kolik potřebuješ krásných vydařených fotek do kalendáře?
0: 12.
1: No a já budu ráda za 5.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.
0: Mně kalendář do května stačí, jo?
1: Tak já ti dám jeden jako na rok 2027 a jenom jednu fotku a všechny okýnka ti vypíšu na jedno, co?
0: Okej, dobře.
1: Se orientuješ.

0: Všem 6 hodin, k tomu 20 minut.
1: Dobré ráno, dobré ráno. Tak my jsme jinak, jako kdyby tě to zajímalo, jo, náhodou, tak my jsme s Honzou to tady včera taky zvládli.
0: Pozor, já jsem poslouchala při přejezdech a slyšela jsem pár zajímavých vstupů. Jednak to, jak jste mě drbali, já jsem čekala, že aspoň to bude druhý, třetí vstup. Ne, hnedka první jste to napálili.
1: No tak ale, ne. My jsme museli jako objasnit, co se děje.
0: Jasně,
1: tady se vznášely dotazy.
0: Jasně,
1: co se jako stalo, kde jsi?
0: Kde jsem? Takže vám děkuji za to, že jste tak krásně uchopili, no ale pak mě rozsekal vstup, kdy se dva chlapi, perník s kuchařem, bavili a je to v řádech několika minut o kvalitách, postavě, kůži, pleti a vůbec celkovém vzhledu jednoho po roce české superstar, jo, aktuálně. Tak jsem si říkala, to snad nemyslí vážně, jako.
1: No tak moment, tak víš co, ono je dobře, že tohle téma jako otevíráš, protože...
0: No, protože ona to totiž nebyla Eva Farná, víš?
1: No jako, ne, my víme, já přesně vím, o kom mluvíš.
0: Nekválili.
1: My mluvíme o Palovi Haberovi.
0: Aha.
1: A jakoby tvůj názor na to musí být úplně stejný.
0: Já ho zbožňuju, pro mě jako, je to jako chlap.
1: Když mi včera Honza kuchař řekl, že mu je 64 let, tak já říkám to ne, to absolutně není možné. Ten člověk se zastavil, když mu bylo 51.
0: Jo, možná ještě i míň, každopádně pro mě je to chlap, který mi imponuje asi skoro ve všem. Mně se líbí vzhledově, mně se líbí, jak on vystupuje, mně se líbí jeho přímost, přísnost, mně se prostě celkově opravdu jako, nedivím se vám, že vám...
1: Leze na nervy.
0: Že vám...
1: Jo. No, normálně to řekni.
0: Jako. Že vám tekla, já nevím, jako slina v úzutkách.
1: Ne. To se jako, to buď v klidu, jako, tohle ne.
0: Orientaci jste se včera už
1: tam jsme si jistí. Tam jsme si jako zatím stále jistí. Já teda jako, ne, já opravdu jako žasnu nad tím, kolik mu je. Jo? Fakt jako, že
0: je
1: ano.
0: Je dobrý prostě, haminěmi.
1: Ty počkej, jako, ale...
0: Tohle je z přátel,
1: ty máš manžela? Ale...
0: Já mám, ale zcela objektivně říkám, že jsem se našla podobný typ, jako je Paul Habera.
1: Aha.
0: Takže ho to může jenom akorát jako potěšit. Ale
1: jo,
0: fakt, Monika z přátel měla takové jako vyjádření, když potkala nějakého chlapa a když mu chtěla obzvláště vyseknout poklonu.
1: Mm-hmm.
0: A říct taky obdiv k němu chová, tak používala takové to haminěmi. A oni opravdu jako haminěmi.
1: Je Palo Habra. Dobře, a já jsem co?
0: Ty si teď nevím, jestli hami, anebo ňami, ale spíš asi Honzíku hami. Kde máš snídaní?
1: Čekal,
0: dneska párečky nebo vajíčky?
1: Já jsem čekal, že řekneš, děkuju, už nechci.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představí já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
5: Nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
6: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná.

0: velký.
1: Ten má krk až do nebe.
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
4: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Felix Jen, Kaskáda, taky Fresh Radio a Honza Pernický, Monika Rudová, prosím vás.
1: Ahoj, ahoj, včera teda kuchař a perník, nebo perník a kuchař, já nevím, kdo z vás vařil, jako hlavně. Kdo byl za kormidlem? Ty jsi včera mixoval nebo Honza?
0: Mixoval jsem já, ale dobrá jako otázka, kdo včera vařil. Jako, kdo včera vařil? No vařil rozhodně kuchař, protože on tady vždycky, já ti to musím říct, jo, on tady vždycky přijde Honza jako s brutální energií.
1: On, jakoby, on se potřebuje vydat.
0: On se potřebuje vydat. On podle mě doma jako trošku bojuje někdy. A tady to je jako, tady to pak z něho srší.
1: Dělal zase dřepy nebo sklapovačky?
0: Ne, tak
1: on
0: ne.
1: Tady
0: tak,
1: normálně regulárně jako cvičí.
0: Hele, tak na to včera, včera neměl čas. Na to včera jako neměl čas, to se omlouvám. Hele, Freshovku jsem našel.
1: Ze včerejška taky pus.
0: My jsme totiž řešili minulý vstup právě Superstar, aha, jo. Aha. A je to velké téma. Včera navíc v televizi byl druhý díl těch castingových přenosů.
1: Jo, ona byla Superstar včera dokonce večer.
0: Právě, ono to hodně lidí mate, že si hodně lidí myslí, že je to v neděli, tak jako to bývalo tradičně vždycky v neděli.
1: Jo, ale je to středa.
0: Je to ve středu. Aha, a o den dřív na OnePlay, tak já to ještě neviděl, prosím vás. Ale kamarád říkal, že, nebo kolega z divadla říkal, že tam bylo pár adeptů, u kterých si normálně on sám, Moni, myslí, že by mohli být ve finále letošní Superstar.
1: A muži ženy?
0: To nevím, to neříkal.
1: Neříkal,
0: já to jako víc vidět, talent, ani vědět nechci, protože já se na to musím podívat teprve. Okay. Jo. Ale jako říkal, že je to možné. Nicméně, na to téma si teď zpětně pustíme ještě včerejší Freshovku, protože ta se týkala hlavně Superstar. Tady je Dobré ráno na Freshi, přeje Monika Rudová a Honza Pernický.
1: A kuchař,
0: ano.
2: Fresh. Já se musím zastat trošku té Evičky, já jsem říkal, že je snad jako, že má nějaké to kýlečko navíc. My musíme říct, že holky, ať víte nebo ne, chlapi to mají docela rádi, jo?
0: Ano.
2: A já myslím, že Evička to má jako dobře, jo?
0: Já to mám na Evičce rád.
2: No.
0: Freshovka Honzy Kuchaře po delší době véteru Fresh Rádia o reality show Superstar, která se po 5 letech vrátila.
3: Freshovka. Honzy Kuchaře.
2: Naskok v rádiu, tak zas hledám téma. A mám ho, bo nová zase Superstar od znova. Když influencer nevyjde, tak jdeš zpívat. Tak říkám se, že se zkusím tež na to podívat. Musím říct, že výkony jsou sem tam překvapující. Na také smrady sotva 20 roku žijící. Ale seniori v porotě se s tím neserum. Sem tam borokům mladým jejich sny beru. No. Však majum zastání u té Farné a Kalina. U tého mladého, co o těch pistaciách zpívá. Jsem už pamětník, co viděl vítězit Langerovu. Tak nevím, jestli se to zaspustím znovu. Tento rok to vypadá spíš na takovou vítězku Horvatovu.
3: Best of Fresh. Bon appetit. Monika Dudová

0: tě baví ty věci?
1: To je Poláček. Víš? Je to DJ, je to Poláček.
0: No, že mě to oslovilo teda v tom případě.
1: Že? Co je polské, že... to je dobré,
0: ne,
1: se říká
0: nám. Ne, ale mám polské jméno původní, takže já mám jako blízko.
1: Ty téhle, máš polské?
0: Téhle části země.
1: Ty jsi byla vlastně Štefková, že?
0: Se zemnou dokonce, takže jo.
1: Já si to pamatuju, koukej na mě, jak tě mám nastudovanou. Já jsem byl tvůj velký fanoušek.
0: Okay.
1: Ale chyběl mi nad postelí v pokojíčku plagát, no.
0: No, už ho budeš mít, jak
1: já se tak těším.
0: To, poslouchej, chceš to jako v životní velikosti, anebo?
1: Ne, to raději, to asi...
0: Protože takhle dlouhou a širokou stěnu nemáš, je mi to jasné.
1: To nepotřebuju, děkuji, to jsi hodná, já bych to neměl kam dát. Prosím tě, jenom... Abychom jako drželi plán našeho vysílání.
0: A my máme nějaký plán.
1: No máme plán a posluchači ví. Včera já bych tě chtěl říct, že přišlo enormní množství hlasových zpráv do Juboxu.
2: Jubox, Fresh Radio.
1: Prosím vás, dneska máte opět šanci, tedy my chceme, abyste nám nahlásili, jakou písničku a jakou radost vám dneska můžeme v Juboxu Fresh Radio udělat.
0: Zprostředkovat. A nejlepší na tom je, že je to zadarmo.
1: Tak, jo, nic málo, to nestojí.
0: Přesně, jako dneska, co ti kdo dá zadarmo?
1: Nikdo nic,
0: chápeš?
1: Nikdo
0: a my,
1: nic.
0: My ano.
1: My vám dáváme písničku na přání. A víte, co je? Vložit do playlistu Aleše Bruny něco, co tam není.
0: Mm-hmm.
1: To není jen tak. To je operace, to je akce. Jo?
0: Přesně.
1: To musíte najít. Musíte to vyhledat.
0: To najít bych zdůraznila, protože Aleš někdy zaznamenává způsobem, který je velice osobitý. To znamená,
1: ano.
0: Že my vždycky přemýšlíme, jak to ten Aleš asi mohl
1: napsal.
0: Nazvat tenhle track. Jo? Protože David Guetta je jednou Guetta jenom.
1: Pak
0: jednou je
1: to Guetta,
0: je bez jednoho T, pak
1: ano.
0: Je to přesně David Guetta.
1: Nebo typický T je to u nás, úplně to je problém, jo. Někde je s přehláskovaným E, někde není,
0: ne.
1: Jo, takže jako je to prostě akce. Takže máte šanci, hlasové zprávy přijímáme právě teď.
2: Pošli hlasovku 77 337 136. Jurubox Fresh Radio. Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Být či nebýt? Toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosauří mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
13: A dívejte, tam je ten velký!
14: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
15: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
11: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přijít přechod.
16: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
11: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
17: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
18: Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon appetit. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: zvedli, protože to byla premiéra, jo.
1: Aha.
0: Premiéra Marcela a mu to na poprvé mu úplně jako nevyšlo. Jo.
1: A teď mluvíš jako o čem?
0: No poslouchej, já ti to ukážu. Ale jo, takhle to znělo. Jako
2: by,
0: takhle... Jo?
1: Jo, tohle byl pokus o hlasovku a o jukebox, jo. Takže
0: bohužel,
1: ahoj frešáci, bylo jediné slyšitelné, jasně. No.
0: No a my jsme si říkali, že Marcelovi uděláme radost v tom základním vysílacím čase, kdy ten jukebox opravdu je, ať je to jako plnohodnotné a já ti tu hlasovku podařenou pouštím.
2: Tak já mám premiéru na Freší a hned taká ostuda. Nic, borci, chtěl jsem jen poprosit, ať mi tam pustíte něco rychlejšího, jako sekačku tam vyberte. Ať to tady trochu žije. Musím vám pozdravit z Německa, z Rintelnu. Čau.
1: Čau, tak jo.
0: Tohle bylo pro mě to jako zásadní. Posílám pozdravit z Německa. Tady jsem chtěl jenom jako poukázat na to, že Fresh Radio opravdu jako má ten přesah. Jako má? No, to je všechno.
1: To je hezké vědět, že i v Německu
0: že?
1: Jsou fresh.
0: Je to krásné. Je to krásné. Hele, takže Marceli, děkujeme za ty dary, že i v Německu posloucháte Fresh Radio, je to správně. My tedy posíláme do Německa něco rychlejšího, ať je to a nejen tebe, prostě po ránu probere.

0: počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Pěkné dobré ráno, 7 hodin za pár vteřin a připraveny pro vás máme také další zprávy, ale ještě předtím je informace o tom, jak dnes bude. V maximech tedy v Ostravě a okolí dneska do 21 stupňů Celsia bude oblačno po celý den. S lokálními dešťovými srážkami se ale úplně nepočítá, když už tak ojediněle. Teploty v noci kolem 14 stupňů a pokud se třeba dneska chystáte na hory, tak ve vyšších polohách přece jen už s deštěm počítejte a maximální teploty do 16.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy. Dobré ranko, ode mě, pojďme si dát zprávy. Cyklisté na oblíbené cyklostezce mezi Proskovicemi a Košatkou se dočkají nové lávky přes Ondřejnici. Současná dřevěná konstrukce je ve špatném technickém stavu a od loňského roku je uzavřená. Město ji proto nechalo zbourat a nahradí novou lávkou. Policie i veřejnost už týden pátrají po zmizelé Janě z Frýdkomístku. Pohřešovaná je od čtvrtku 3. září. Teď ale policisté vydali výzvu žádající záznamy kamer aut z okolí místa jejího bydliště už v době od 21. hodiny dne 2. září v lokalitě ulice Tolského a ulice Antala Staška. Tradiční skautský den v Zoo Ostrava se uskuteční v sobotu, teď 12. září. Členové jedné z nejstarších mládežnických organizací připravili zábavu i interaktivní program pro všechny návštěvníky. Zoologická zahrada Ostrava je v září otevřená do 18. hodin. Třineční oceláři v generálce na Tip Sport Extraligu porazili HC Vítkovice Ridera 6-3. Regionální derby bylo pro Třinec i Vítkovice generálku na Tip Sport Extraligu. Oceláři ji začínají v úterý 15. v Karlových Varech. Vítkovice ve středu 16. září hostí Kladno.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: Minutka po 7. Pěkné, dobré čtvrteční ráno přejeme i řidičům na silnice. Opatrní buďte stále, pokud budete tedy projíždět Ostravskou ulicí v Českém Těšíně, kde se srazily dvě osobní auta a komplikují průjezdnost ulice. Na místě je policie a projet byste měli bez většího zdržení. Děkujeme za to. Další informace posílejte a hlaste na naše telefonní a WhatsAppové číslo 77337 136.
0: Doprava?
1: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
6: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
7: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutu bar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
8: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny.

0: Zmiňovala se ve zprávách, že Vítkovice včera nezvládly přátelské přípravné utkání s Třincem na právě půdě Třince ve Verkaréně. Je to tak, já jakožto vítkovický fanoušek jsem z této situace malilinko rozhořčen.
1: Ale nebyl jsi tam včera.
0: Ale nebyl jsem tam, no nebyl, bohužel. Já měl jiné včera povinnosti.
1: Tolik N,
0: bylo i hodně, no. Nicméně, chtěl bych říct, že pokud tedy máme u rádiových přijímačů fanoušky Vítkovic, a jakože víme, že tam máme i fanoušky Třince, protože prostě naše pokrytí je takové, tak bych vás chtěl, milí Vítkovičáci, pozvat na dnešní den do Mustang Areny, protože dneska 10. září proběhne právě v domácích prostorách HC Vítkovice Ridera takzvaný Den z Vítky.
1: Mně se nejvíc líbí, jak ve velkém zvete jako do šatny toho A týmu. Jo, já si myslím, že nevíte, vy máte pocit, že je to jako atraktivní záležitost pro ty lidi zvenku, ale já jsem holka, která vyrostla u hokeje, respektive vyrostla na zimním stadionu a v těch šatnách hokejistů jsem byla nespočetně krát.
0: Je to smrad?
1: A musím říct, že se divím, že říkám nespočetně krát, protože jedna návštěva stačí. Aby jsi udělal představu. Jo?
0: Je to smrad, já to vím. Já to vím.
1: Smrad,
0: ale víš co, ono to k tomu hokeji prostě patří. To má takový ten jako svůj specifický puch. Ale vlastně jako
1: pach,
0: prostě pach, puch.
1: Pach.
0: Prostě,
1: to je spíš puch než pak,
0: tohle
1: no,
0: je puch.
1: To je opravdu jako puch.
0: Takže ono to jako k tomu patří a ano, právě jak zmiňuješ, tak i prohlídky šatny A týmu budou dnes možné, ale kromě toho i doprovodný program, bude to prostě moc fajn, tak si myslím, že by byla škoda to dnešní odpoledne a ten dnešní podvečer trávit třeba někde jinde.
1: Jako o tom žádná, jenom já si dovolím ještě takovou svou osobní vsuvku, já bych šla, protože si myslím, že to je fakt zajímavé, že je to unikátní příležitost, ale tu šatnu bych se nechala na poslední. Jako chvíli, že bych šla do šatny a pak ven.
0: A určitě až po jídle.
1: Ale zážitek to bude neskutečný. Jako o tom žádná.
0: Pokud můžete dneska přijít kluky podpořit, alespoň takhle, že prostě dorazíte a budete se zajímat o to, co se bude v nové sezóně dít, třeba i představení nových dresů Vítkovic, tak doražte, začíná to v 16 hodin. Těšíme se, Den z Vítky dnes v Mustang Aréně.

0: Fresh Track MK a taky Fresh Radio, 7 hodin 19 minut.
1: My jsme rádio, které je plné Fresh Tracků. Ukázka toho, jak to tady může znít. Mm-hmm. Vyhovuje.
0: Navíc MK poslední dobou jede celkem jako neuvěřitelné bomby s tím, co vydává.
1: Včera se bavila o našem hudebním playlistu i odpolední dvojka Marek s Mikálou a představ si, že hodnotili. Oni si opravdu trošku stěžovali, že Marek si stěžoval. Že má pocit, že vystřílíme my ostatní všechny nejlepší tracky a fláky a já, u nich odpoledne už je to taková, jako řekněme, jako rozumíš, jako neurazí, nenatchne, jo? Tak mu to Mikaela se snažila rozporovat a nevím, jestli došli kompromisu.
0: Já jsem zrovna tenhle vstup včera slyšel, protože jsem jel a v autě a ano, on říkal, no mě, já jsem to slyšel, ne? Mně přijde, že hrajeme dobře i ráno, i odpoledne.
1: Tak zrovna Marek asi, nevím.
0: A zrovna Marek podle mě ráno nikdy Fresh neposlouchal, tak co mluví, jako.

0: líbíme, buďte s námi.
1: A protože se často stává, že dohledáváte nějaké tracky, které hrajeme a které se vám líbí, tak doporučuji využívat naši apku, tam to všechno máte, co, kolik hrálo, aby to hledání pro vás bylo úspěšnější.
0: Je to tak. Ano, je to tak. Takže za chvíli jsme zpátky. Dobré ráno přejeme.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery a chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Čtvrteční ráno vám přeje Honza a Monča. 10. září. Děti už jsou ve škole, vlastně ještě nejsou. Počkej, půl osmé.
1: Jsou na cestě do školy.
0: Na cestě.
1: Škola se třeba u Vojty otvírá podle mě 7.40 nejdříve.
0: Až?
1: No některé školy mají až od 7.50 otevřeno.
0: Jak to jako chcou stihnout ty děti za 10 minut se nachystat? Co to je za nesmysl?
1: Tak já znám školy, od známé děti mají hodinu až od 8.05.
0: 8.05?
1: Mhm.
0: Otevírají školu 8, ne?
1: To nevím, ale jako asi škola si to může... Je to pro mě překvapení, protože my jsme měli jasný daný řád, že...
0: No jasně, to, no, je, to tam, musí být.
1: Tam přesně já... začínalo a zvonilo tak, jak...
0: Já když jsem chodil na základku a chodil jsem na stejnou základku, kde chodí tvůj Vojta na Šeříkovou, tak já jsem měl za to, že se škola otevírá o 7:30. Já teda jako nikdy na tento čas nepřišel do školy, jo? Jako já jsem nikdy v 7:30 lavici neseděl, ale teda mám takový pocit, že se otevírala v 7:30. Ovšem dneska to samozřejmě může být úplně jinak.
1: No, ale nevím, důležité je, v kolik ty děti teďka vstávají, jakoby, protože my jsme vstávali a já si nepamatuju, že bych měla nějaký trouble, protože v týdnu vstáváš o dost jinak než o víkendech, jo?
0: No,
1: já vím, že jsem se jako prostě o víkendu mohla dospat, ale nebyla jsem, nebo nepamatuju se, že bych proležela celé dopoledne nebo spala do odpoledne, jo? Že když jsem se třeba vyspala do 9

0: ve síti, tak to bylo ojedinělé.
1: Ano.
0: A nepamatuju si, že bych já z toho měla nějaké traumata. Jo, že bych jako byla unavená nebo měla nějaké výkyvy. Teď se ale mluví o tom, že mladá generace, ta, která je školou povinná,
1: ano,
0: že má takzvaný, a teď mě ty spíš uveď do děje, sociální jetlag.
1: Sociální jetlag?
0: Sociální jetlag se tomu říká.
1: No, dobře.
0: Jo, a má to být o tom, že to brzké vstávání do školy a potom to víkendové přespávání vytváří tady ten sociální jetlag, který vede k úzkostem u té nové generace, u té mladé generace.
1: Dokonce, no. Tak to
0: takže z toho pramení, jak jsme říkali, že možná některé školy už začínají vyučování třeba 8-5, tak z toho plyne, že by bylo ideální pro ně, kdyby se začátek školy posunul na 9. hodinu, protože nedávají ti mladí to vstávání tak, aby jako v 8 byli schopni fungovat ve škole.
1: No a co máme říkat, třeba my dva, my stáváme úplně brzo, tak jako to je práce, takhle to bude v životě. Já bych úplně pro nebyl, teda jakoby je pravda, že mě se to povídá, já jsem na střední škole dokonce začínal hodiny až 8.15, jo.
0: A chodil jsi na ně včas? Ani na 8.15, ne?
1: No,
0: já si tak jako myslím, že něco společného mít budete, ne? S tou,
1: s kým?
0: S tou současnou školou povinnou.
1: Ty je to
0: generací,
1: možné, jako 100% ano.
0: Nějaké návyky.
1: Já bych to nechal normálně na 8, to je jako standardné přece.
0: No,
1: kolik se chodí
0: do
1: školy?
0: Já si myslím,
1: 8?
0: Že tak je správně, že no, přesně, jako takhle je to zafixované, ale...
1: Ne, nechme to 8. Kdyby to bylo na nás, prosím vás, kdyby to bylo na nás, tak my s Mončou to necháme na 8.
0: Mě to, dívejte, mě na tom nejvíce baví to, že potom máš, čím dříve začneš, tím dříve potom skončíš.
1: Ano, a tak to je ve všem, i v práci, vlastně úplně ve všem to tak je.
0: No, mě to jako vyhovuje.
1: Mě to vyhovuje taky.
0: No, vidíš, takže my jsme vyřešili problém globálního charakteru.
1: A jedeme dále. Na Freši jedeme dále. Klidně můžete ale i vy, frešáci, napsat, jestli byste byli pro, aby škola začínala žákům a studentům později.
0: Jo,
1: a případně v kolik, jo, pozor. Jo.
0: Takže zkuste se vyjádřit, ať už školu povinní jste, nebo máte děti školou povinné. Nás to zajímá jako takový jako průzkum,
1: ano,
0: napříč různými věkovými kategoriemi.
1: My tady otevíráme prostě veřejný průzkum Fresh Radio.
0: Debatní okénko takzvané.
1: Dejte
0: jo,
1: vědět.
0: Nebojte se. WhatsApp 77 337 1036.

0: mladí nezažívali takzvaný sociální jet lag? Ano nebo ne? My se na to ptáme na Fresh Radio, vy odpovídáte, Tomáš má tady odpověď, Honzi. Jestli to náhodou nechtějí měnit ti rodiče, že se jim nechce vstávat s dětičkama. Dětem je to fuk, mám velké děti a bez traumat, já nic na sobě nepozoruju. Raději dříve a dříve konec, ne? Přeje nádherný den bez traumat.
1: Já teda jako musím říct, že úplně nesouhlasím s tímto názorem, protože třeba já jsem jakoby druhý stupeň na základní škole, to já už jsem jako vstával sám, to se mnou nikdo nevstával.
0: Já, jako ty jsi svačiny... říkal, že jsi nepřišel ani včas, takže ty jsi jako vstal, nevstal, jo?
1: No já jsem vstal, až jsem vstal, ale jakoby, ale jakoby víš, že jako, třeba o svačiny jako vůbec podle mě jako nešlo, protože já jsem...
0: A svačiny asi neřeší, si myslím.
1: Se svačiny nechystal vůbec, no. Jo, jako. Já, když jsem, jako, se mnou nikdo nevstával prostě potom už, jo.
0: Dobrý, prosím tě ještě názor, do DPO s nimi, tam je naučí vstávat. Jasně, řidiči, jako jsme slyšeli, vstávají i ve dvě, že? Takže...
1: Právě. No, ono to jako, tohle není sranda, takže je pravda, že toto je ale úplně jiná forma vstávání. A já jsem třeba posledně, Moni, přemýšlel, jak jako to mají třeba pekaři, jo, kteří chodí na směnu už v jednu ráno. Tak jako kdy vstávají oni, nebo chodí spát, až když přijdou po směně domů?
0: To nevím, zeptej se někoho, kdo ten režim má, ale já, když mám v okolí a měla jsem někoho, kdo jakoby pracoval v noci a fungoval přes den, nebo jako spával přes den, tak měl celý ten život měl posunutý, jestli mi rozumíš, jo? On prostě celé si to nastavil tak, že jeho gro bylo jako fungovat v noci a ano. Přes ten den si udělal nějaký stálý pravidelný režim. Hmm. Horší je to podle mě, když máš jeden týden tak, druhý týden tak a neustále musíš přepínat mezi fázemi.
1: Ten třísměnný provoz, no,
0: třeba.
1: To bych dělat nemohl.
0: Myslím, to já bych taky nemohl. Já bych nechtěla.
1: Já bych spal pořád. Já bych pořád spal, to by byl problém.
0: No buďme rádi, že vstáváme jako pravidelně jenom ráno
1: ano.
0: A nemusíme to pořád každý týden měnit, že?
1: Ano, uzavřeno.
0: Že bys musel jako za týden vysílat odpoledne.
1: Ne, to vůbec.
0: No, a pak zase třeba se jest to.
1: No, to ne, to ne. To by nešlo.
0: A pak bys nevysílal vůbec.
1: A to by bylo dobré, ale už jako. No nic, tak děkujeme za vaše názory. Za chvilku pokračujeme dále a připomínáme, prosím vás, že se blíží kvíz naopak a hrajeme tento týden o 2000 korun do Ondráše ve Svijadlově. Mm. Tak jen, abyste věděli, že jakmile signál zazní, čekáme na váš hovor.
0: Okay.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
6: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ. Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: No, super.
2: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Bon appétit!

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: 2000 korun do hostince a restaurace Ondráž ve Svijadnově u Frýdku Místku. A víme, že to je lákavá cena. A víme, že je někdo na telefonu. Dobré ráno.
1: Už se někdo vehementně snaží.
2: Dobré ráno, tady to máš.
1: Tome, zdravíme tě oba dva, Monika i Honza, čau.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Dobře, no,
1: tak jo.
0: Hele, je to jednoduché, popíšeme, jak funguje kvíz, naopak položíme ti 10 otázek, ty na ně odpovídáš špatně. Když to všechno stihneš do jedné minuty, jsi v pátečním, tedy zítřejším finále. OK?
2: OK.
0: Výborně.
1: Já můžu.
0: Já taky. A co ty? Můžeš? Jdeme na to?
2: Jo,
0: jdeme na to.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
0: Tak hele, dobře poslouchej, protože ptám se, jaký zvuk vydává beran?
2: Ještě jedno, prosím.
0: Jaký zvuk vydává beran?
2: Mňau.
1: Tome, má člověk ve znamení vodnáře narozeniny v srpnu, ano nebo ne?
2: Zatím mám to dělat špatně, tak ano.
1: Výborně.
0: Dobře ty, jaké i napíšeš ve slově mince?
2: Tvrdé.
1: Co je to leporelo?
2: Skládačka?
1: No to jako, no.
2: Je to obrázková knížka, ale jako skládačka by jako mohla
1: být. Myslíš jako pucle, jo, třeba.
2: Ještě jednou?
1: Prosím tě, co je to leporelo? A zkus něco jiného než skládačka teda. No, může
0: tak,
1: být.
0: Tak, výborně, dobře, výborně. Pohádkový drak jí princezny nebo krále?
2: Krále.
1: Dobře, co je méně? 2x2 nebo 1+4?
2: 1+4.
1: Okay.
0: No tady čas vypršel.
1: A teď jsme, čověče, hele. A chybí nám ještě hodně otázek. 1, 2, 3, 4, no to je moc.
2: No.
1: To je moc.
2: Já jsem měl auto, já tu mám nějaké výpadky.
1: Jo,
2: no,
1: jo, my chápeme, ale těšíme se na tebe jindy. Moc se těšíme.
2: Dobré.
0: Tak jo, dobré, hele, měj se, ahoj.
2: Můžeme ještě zůstat na lince?
1: No jo.
2: Máme ještě jednu takovou, jelikož jsme to už kdysi spolu absolvovali.
1: No.
2: Tady tuto záležitost.
0: No.
2: Tak vyhrál jsem nějaké lístky do divadla.
1: No a do jakého?
2: nějakého scéna, nějaká hlavní scéna, která měla být v září. My jsme ten kvíz absolvovali, já nevím, dejme tomu v srpnu, a měli mi přijít 4 lístky.
0: No a ty jsi příjmením jak?
2: Liška.
0: No ty jo, teď já o tobě vím, ty lístky máš.
2: No, ale nemám já mailu ani nikde.
0: Tak tím pádem vydrž na telefonu a dostaneš aspoň teda ty lístky.
1: Počkej, to jsou ty lístky od tebe na bodivadlo, jo?
0: No, ale máš je 100%. Hele, tak vydrž na telefonu, dořešíme to. Výborně.
2: Výborně.
0: To je krásné shledání.
1: Kluci, tak já vás seznámím, dořešte si to, jo? Děkuju.
0: Tak zatím.
2: Díky.
0: Zatím, ahoj, čau.

0: i takové dny jsou. Někdy to prostě nevychází, to ale nevadí. My máme 3 finalisty a zítra bude velké finále kvízu. Naopak budeme rozdávat 2000 korun do Ondráše. Teď ale budeme rozdávat další informace o tom, jak to vypadá nejen na cestách, ale co se vůbec u nás v metropoli děje. Pojďme na to!
1: Počasí!
2: Počasí!
1: Počasí!
2: Počasí.
0: Pěkné dobré ráno, je 8 hodin a počasí dnes nebude úplně moudré, bude oblačno. Je možnost, že přece jenom lokálně i sprchná ty nejvyšší teploty v Ostravě a okolí se dostanou maximálně k nějakým 21 stupňům Celsia. Teploty v noci kolem 15 a na horách, pokud se chystáte, tak rozhodně s deštníkem a teploty do 17 stupňů.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: Ostravská univerzita otevřela ve Vítkovicích nové vědecko-výzkumné centrum. Projekt za téměř 2 miliardy korun má posílit špičkový výzkum v regionu a propojit vědce Ostravské univerzity, Fakultní nemocnice Ostrava a VŠB Technické univerzity. Cyklisté na oblíbené cyklostezce mezi Proskovicemi a Košatkou se dočkají nové lávky přes Ondřejnici. Současná dřevěná konstrukce je ve špatném technickém stavu a od loňského roku je zavřená. Město ji proto nechalo zbourat a nahradí novou lávkou. V Beskydech byl potvrzen výskyt medvěda. Ochránci doporučují opatrnost v horách. Od srpna narůstaly hlášení o jeho výskytu, které se ukázaly jako pravdivé. Objevovaly se ale i falešná oznámení nebo dokonce fotky medvěda vytvořené pomocí umělé inteligence. Ochránci přírody doporučují obezřetnost v horách, zabezpečit odpadky, včely i hospodářskou zvěř. Baník Ostrava podlehl v dohrávce pátého kola šance ligy na půdě Jablonce 0-3. Téměř poločas dohrávali po vyloučení Matěje Chulaše v 10. Chaluše po výhře v Mladé Boleslavi 0-4, tak bohužel další nežádoucí výsledek.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
0: A pěkné dobré ráno přejeme i všem řidičům, frešákům. Děkujeme, že nás informujete o tom, jak to vypadá na silnicích metropoly a nejen v metropoli, protože v tuto chvíli se přesouváme do Frýdku Místku. V ulici Elišky Krásnohorské se srazil autobus s osobním autem. Na místě je policie a počítejte s tím, že úzkou ulicí neprojedete bez komplikací a bez zdržení. Prosím, jakékoliv další informace o tom, co se u nás na cestách děje, můžete posílat ve zprávě nebo v hlasovce na telefonní a WhatsAppové číslo 77337136.
1: Doprava?
2: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
9: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů Chorce nepouští, takže se bojím.
8: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
10: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
11: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: My jsme Fresh Radio. Je už 12 minut po 8 hodině a vy někteří pracujete už třeba jako od Brzkého ráda. Jak pracuješ? Jako ďas.
1: jo, víme. A také vám za to všem děkujeme, že hlavně u té práce, kde pracujete jako ďasy, posloucháte Fresh Radio. Díky moc za to. My vám na oplátku za to posíláme podle mě dobrou hudbu, to je jako jedna věc.
0: A rady a tipy hlavně.
1: Tak, a to je ta věc druhá, která je taky velmi důležitá. Hlavně máme k sobě ráno. Hlavně ráno.
0: No přesně tak, hlavně na silnicích jsme napojení.
1: Tak jo, tak máme tady jednu takovou informaci, která se aktuálně děje v Ostravě Porubě, tak jestli můžeme...
2: Zastávka hlavní třída směr VŠB je blokovaný jízdní pruh pro auta, takže objíždějí po koleji, jo, tak velice opatrně.
0: Děkujeme
1: za tyto informace. Ono opravdu jako po ránu jezdit v Ostravě, to není žádná sranda. Navíc já jsem si včera po dlouhé době vyzkoušel jízdu Ostravou v autě v době odpolední špičky a i to je teda vrchol.
0: Odkud kam?
1: Z centra do Poruby, na Vřesinu konkrétně.
0: Za jak dlouho? Jo,
1: tak jako dobrá půl hodina to byla určitě. A jenom jako bych chtěl říct jednu věc, že vlastně mě pak bylo řečeno, že Honzo, jako ty jsi tak si normální a ráno to je dvakrát tak horší. Já jako by ráno nevím, protože ráno sedíme spolu tady, takže víš co, pro mě je ranní špička úplně a navíc my jsme na Plynární ulici úplně vzadu u fabriku, kde prostě auta moc neprojíždí, takže já bych i řekl, že ranní Ostrava je mrtvá. Jo, že žádné auta nejezdí, ale mně bylo prostě řečeno včera, že ranní Ostrava je mnohem větší peklo než odpolední Ostrava. Mm-hmm. Tak pokud to je pravda a zrovna třeba teď stojíte v nějaké koloně, prosím vás, buďte v klidu, je mi to líto a na ten popud pouštíme třeba Harryho Stylese.
0: Jako na uklidnění?
1: Na uklidnění. Tohle je na absolutní vyčilování. Dobré ráno přejeme.
3: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Perně.

0: to už jsi nikdy slyšel, ne?
1: No tak jasně, tohle je, a já jsem hokejový fanatik, takže toto je...
0: No jo, vlastně.
1: Toto je, řekl bych, že toto je vyloženě jako hokejová věc, která nesmí chybět, jo, jako když se hraje hokej. Takže to jsem slyšel, to je pravda.
0: Jaké jsou oblíbené sporty, Honzi?
1: Pernického?
0: No, jako Pernického celkově, co si myslíš, jaké sporty budou teď bavit kluky?
1: Hele, myslím si, že jako ten hokej má opravdu jako velký potenciál.
0: Fotbal?
1: Možná právě větší než fotbal.
0: Aha.
1: A myslím si, že hodně se teď vrací. Hodně teď je oblíbený i tenis.
0: A v mém okolí začaly dost děti mých známých dělat třeba biatlon.
1: Aha, dobře.
0: No, okay. Fakt jako biatlon a oni makají celé ročně, takže no. Když je zima, tak samozřejmě jedou v těch zimních podmínkách, ale jinak je fyzická příprava probíhá jako celoročně.
1: Mm-hmm.
0: A taky mám kolem sebe, řekněme, takovou jako bandu, která se věnuje právě řecko-římskému zápasu. Jo.
1: Ano.
0: A tam je potřeba zdůraznit, že to je něco, co jako buduje v těch klucích malých i vlastně holčičkách takovou jako přirozenou sílu.
1: Ano.
0: A můj Vojta, když byl malý, tak to judo dělal taky, nebo judo, dělal jako zápasení taky.
1: Ano.
0: A akorát dostal jednou na budku.
1: A pak už nechtěl.
0: A pak už normálně nechtěl. Bohu, no.
1: A tak to, ale to nic se neděje, Moni.
0: Nic se neděje,
1: věřit mu, že třeba jako sport jsou i šachy. Je to oficiálně vedeno jako sport.
0: On hraje dámu, může to být taky.
1: Jo, je to to. Tak to
0: je to dostatečně možné.
1: To je taky sport. Takže zdravím tvého syna, řekni mu, že jsem byl úplně stejný, je to v pohodě.
0: Jo, tak fajn, má budoucnost, no. Tak mu to budu prezentovat.
1: Nicméně sezóny se vracejí, respektive třeba ve fotbale už sezóny začaly, Baník včera prohrál, dobře víme, hokej teprve začne.
0: No, schválně... Taky i Vítkovice včera jako prohrály.
1: No, já vím, ale to ještě není liga, víš, to je příprava.
0: Já vím, ale prostě to byl nějaký divný den včera.
1: Byl to divný den, to určitě ano. Nicméně mě zajímá, jaký sport je u vás ten nejvíc top.
0: Nejvíc atraktivní.
1: Oblíbený, no tak dobře, atraktivní
0: taky. Jo?
1: Může být, dejte vědět, prosím.
2: Pošli hlasovku 77 337 1036. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
5: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: Ve sběrně na výstavní Ostrava Cisu.

0: nebe.
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury. Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Divoko, T-Rex!
0: Kde?
3: Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Žijeme dinosaury.
4: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Je to vlastně možná až jako neuvěřitelné, že my dva, zrovna my dva probíráme sporty.
1: Ale my probíráme atraktivní sporty, tak nějak jsme se přes biatlon a vůbec vlastně prvotně hokej a fotbal dostali k takovým těm jiným sportům a ptali jsme se vás, který je pro vás atraktivní nebo který byste chtěli, aby dělali třeba vaše děti. Co tam máš, tam nějaké odpovědi? Já totiž jo. Akorát se to trošku hryzlo tady u mě.
0: Přece skvoš, to skvoš. Je teprve mazec, ale to je teprve, podle mě to myslí, takže je to jako mazec, v tom případě, že se u toho fakt jako zapotíš a fakt se u toho předřeš.
1: Jo, já tady mám od Tomáše, který jako preferuje běh, jak pro sebe, tak i pro své ratolesti. A pak se u mě se to hryzlo, protože víc než atraktivní, tak mě odpovídali lidi na neatraktivní a shodli se třeba Lenka v tom, že absolutně neatraktivní jí připadá cyklistika. Že když vidí prostě ty lidi narvané v těch oblečcích a v těch úplných trikotek, ať to jsou muži nebo ženy, tak jí to připadá absolutně neatraktivní prostě.
0: A to by mě zrovna jako napadlo, že a to by mě zrovna právě napadlo u vás žen, že se vám to bude líbit právě. Tak to je pro mě překvapení a docela milé, protože mně se to nelíbí taky. Mně to přijde jako takové strašně jako.
1: A já taky nejsem zrovna fanda u úplných trikotů, ani balet mě nikdy nebral.
0: No, tak to čumím, protože já měl za to, že vám, ženám se třeba cyklistika jako bude líbit, protože ti kluci mají na sobě ty úplé kalhotky, takové ty úplé trička a tak. Takže
1: já preferuju, když to vlaje, takže mně se líbí ti chlapi, že dělají sport, to je super, ale když mají na sobě obyčejné kraťasy a třeba tričko, tak je mi to příjemnější, než když jsou navlečeni do těch trikotu. A ostatně já ho mám taky doma, protože Ráďa v tom jezdí. A vzali jsme se i navzdory tomu.
0: No, tak vidíš, tak dokázala jsi to, takže je to v pohodě.
1: Bylo období, kdy já jsem měla
0: úzké trikoty.
1: A dokonce jsem měla i ty zacvakávací boty.
0: No teda. Co to bylo za období?
1: To nevím, to, co to bylo za období. Asi jsem se hodně snažila, aby mě měla rád. Jsem si namlela tolikrát pusu.
0: No
1: před přechodem třeba jsem se nestihla vycvaknout. Ale to už to naštěstí měla chlapa, protože na zemi bych nikoho nenašla.
0: No, to asi ne. Nicméně, pojďme pokračovat dále. Dominik píše skateboard.
1: Jakože mu připadá atraktivní nebo neatraktivní?
0: Asi atraktivní. Píše prostě skateboard, takže si myslím, že jako on sám je skejťák a možná na to už nějakou slečnu zbalil.
1: No a Rostě to s tím souvisí, ten píše, že miluje a připadá mu absolutně sexy i u žen snowboard.
0: Jako fakt?
1: Mm-hmm, že se mu líbí
0: ty
1: vytahané mikiny u těch holek, jak chodí v těch volnějších hadrech, prostě se mu to líbí, připadá mu to sexy.
0: Teď mě napadla úplně jako snowboard říkáš, jo? No.
1: Však za chviličku Vánoce, ne? Máš 10. září.
0: První, co mě normálně napadlo, nic, tak ať je to jakýkoliv sport, prosím vás, asi jako ve finále důležité je, že se hýbeme, že jo? To je na tom to nejdůležitější.
1: Tak to je to gro.
0: Tak jo, tak se hýbejte, nejlépe s Freshem. Dobré ráno.

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce, nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
2: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti Fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos.
2: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny!
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přijít přechod.
9: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
8: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
10: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.

0: Tohle je Offenbach a novinka, kterou hrajeme na Fresh Radio a troufnu si říct v českém éteru úplně jako první.
1: Prosím tě, koukám ven.
0: A nesedí to, co?
1: No, je to jako si mírně zmatená, protože... A to je zase ta klasika. Na jedné straně našich oken, to znamená napravo vidíme jaro, nalevo vidím mraky.
0: Právě, já, Moni, abych ti řekl pravdu, já už jsem zmatený taky a taky úplně nevím, jako kam to zaškatulkovat,
1: toto jaro, počasí. Tak jaro, pozim, nebo jako co, nebo léto dokonce dneska, jak
0: hele,
1: to vidí?
0: Léto úplně ne, ale je pravda, že teploty stále ještě budou příznivé, podle mě i na to, abychom mohli mít na sobě krátký rukáv, po případě krátké kraťasy, ale o tom, jak budeme dneska vnímat to počasí obecně, si řekneme už za chviličku v 9 hodin ve zprávách. Do té doby stihneme ještě třeba něco jako vyloženě ryze letního, abychom se naladili, jako je třeba ego Robert Burian a žijeme len raz.
1: Ok, protože je čtvrtek, tak o tom, co tady dneska bude po nás, pochopitelně Marika, pak JJ a potom siesta s Radkem, který tady přivítá hosta, přijde náměstek primátora Aleš Boháč s tématem životní prostředí. Mm-hmm. Samozřejmě odpoledne naše klasika dvojka Marek s Mikaelou a prosím vás, vždycky čtvrtek patřil pořadu Brick Room, ten už není, ten nebude, připravujeme pro vás náhradu, kterou tady můžete uvítat té druhé půli září.
0: No, děkujeme. Děkujeme, Moni, za tyto dary, které jste nám tady podarovali a věnovali.
1: Více apka, více náš web, tam máte vždycky všechno, tak koukněte, abyste byli i v obraze.
0: A my se budeme s Mončou na vás moc těšit zítra od 6 hodin v pátečním raním. Bon appetit. Mějte se krásně.
1: Už pátek, neskutečné.
0: Skládejte básně a slyšíme se zítra. Ahoj!

0: mimo mikrofony. Tak co, bude nebo nebude?
1: Teplo dneska.
0: Ano. A já si myslím, že takhle, teplo je pro každého něco jinačího. Každý má to teplo jako vnímáno jinak. Pro mě je teplo třeba už, když je venku 25, pro někoho, když je venku 35, jo? Takže jako těžko říct.
1: No a 16 ale... u fabriku, jenom tak jako by the way. Já jsem spokojená s touhle teplotou, mě to stačí, Ondry.
0: 16 stačí ke spokojenosti.
1: Jo, když mám třeba i nějaký svršek na sobě, tak to vůbec mi to třeba vůbec nevadí.
0: Dobře, tak jo, tak počasí a zprávy právě teď je 9:01 a my vám přejeme dobré dopoledne.
2: Počasí.
1: Počasí.
0: No a abychom do toho Marice dlouho nezasahovali, tak pojďme rychle, jo.
1: No jo, my už jsme v jejím timeu. Sorry, Mariko.
0: Dneska, hele, v maximech 21 v Ostravě, bude spíše oblačno, s deštěm se úplně nepočítá, to možná až v noci. Na horách dneska teploty do 17 stupňů Celsia, ale tam už ve vyšších polohách přece jenom s možností dešťových srážek počítat byste měli.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
1: Cyklisté na oblíbené cyklostezce mezi Proskovicemi a Košatkou se dočkají nové lávky přes Ondřejnici. Současná dřevěná konstrukce je ve špatném technickém stavu a od loňského roku je uzavřená. Město ji proto nechalo zbourat a nahradí novou lávkou. Policie, ale i veřejnost už týden pátrají po zmizelé Janě z Frýdku Místku. Pohřešovaná je od čtvrtku 3. září. Teď ale policisté vydali výzvu žádající záznamy kamer aut z okolí místa jejího bydliště v době od 21. hodiny dne 2. září v lokalitě ulice Tolstkého a ulice Antala Staška. Tradiční skautský den v ostravské zoologické zahradě se uskuteční teď v sobotu 12. září. Členové jedné z nejstarších mládežnických organizací připravili zábavu i interaktivní program pro všechny návštěvníky. Zoologická zahrada Ostrava je v září otevřená do 18. hodin. Třinečtí oceláři v generálce na Tips pro Extraligu porazili HC Vítkovice Redera 6-3. Regionální derby bylo pro Třinec i Vítkovice generálkou na Tip Sport Extraligu. Oceláři ji začínají v úterý 15. v Karlových Varech, Vítkovice ve středu 16. září hostí Kladno.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: 9:03, nehlásíte nikde žádné dopravní komplikace a to v celém kraji. Děkujeme za to, jezděte opatrně a jezděte s Freshem.
2: Doprava?
3: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Speváčka Beberek sa oslávila svoje 37. narodeniny, ale ako poviem vám veľmi odvážne sériou odvážnych fotografií. Namiesto tradičných záberov s tortou sa ukázala v spodnej bielizni na terase výškovej budovy s výhľadom na New York. A pozor, klasické narodeninové fotografie s balónmi či tortou tentokrát vynechala a pred objektív sa postavila iba v spodnej bielizni. Celá séria záberov zároveň svojim spracovaním pripomína fotografie zo starších filmov. Speváčka pozovala vysoko nad ulicami rušného mesta a sebavedomo ukazovala svoju postavu. Na fotografiách mala oblečenú iba zvodnú spodnú bielizeň. Všetko najlepšie mne. Tak toto napísala stručne k narodeninovým záberom. Ale tak má sa rada, za fotky sa nehambí. No tak prečo nie? Ja by som takú odvahu veru nemala.
0: Skandál s Marikou.
2: Rúžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Jsi slevu. Čau, Max Tara.
7: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A teraz dáme aj niečo z kráľovskej rodiny. Viete, čo šíria gazdiné v USA? Prečo mali s Meghan problém? Vojvodkyňa mala vraj odradiť miestne gazdiné svojim snobským správaním. Americká herečka je vojvodkyňa zo Sussexu Meghan Markle a princ Harry si v Kalifornii vybudovali nový život ďaleko od britskej monarchie. Podľa anonymného zdroja, ktorý oslovil portál Page Six, však v luxusnom kalifornskom sídle neboli až tak obľúbení, ako by sa mohlo zdať. Vojvodkyňa mala mať dokonca problém nájsť ľudí, ktorí by boli ochotní pracovať u nich doma. Niektoré uchádzačky vraj spôsob komunikácie vojvodkyne natoľko urazil, že sa o tom medzi miestnymi začalo hovoriť, šuškať. Situácia sa nakoniec až tak vystupňovala, že to bol medzi miestnymi taký vtip. Dospelo to do bodu, keď si ľudia robili žarty, že všetky gazdiné ich nenávidia. Ale tak ona to skúšala aj doma, že v Anglicku, ale tam je to neprešlo. Dokonca ju za to vyšetrovali. Tak... Je zvláštne, že sa niekto tak narodí, že si myslí, že je niečo viac než ostatný. Že? No, za mňa fatálna chyba.
0: Skandál s Marikou.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
7: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A v celém Česku.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
1: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
5: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
1: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
7: JJ Jirka Javorský je fresh.

0: Doprava.
1: Doprava. Dobré, krásné, úžasné, skvělé čtvrteční dopoledne. Na to, jak strašili, že ta teplota bude chladná, tak já stále v kraťasích triku a je mi velmi příjemně. Nevím, jak je to u vás, ale tady na Ostravsku je pořád fajn. Na cestách taky žádná nehoda. A dovolím si jednu takovou úvahu, kdy jak tak člověk stojí a čeká v autě v řadě, protože je před ním nějaký problém. Tak si říkám, k čemu je městská policie jinému, než aby roznášeli bodičky, protože stáli jsme tady kousíček v řadě aut a úplně první auto slečna, která měla nějaký trouble evidentně se svou poměrně větší osmičkovou Audinou. A paní policisté místo toho, aby pomohli měšťáci, tak radši dávali pokuty. To dává smysl, že?
2: Doprava.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: JJ.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
7: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
8: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Být či
6: relax
8: nebýt,
6: na maximum
8: otázka.
6: A ve vlastním soukromí.
8: Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf s velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina.
6: Party
8: sud Morava
6: si jednoduše odvezeš za...
9: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: A já jsem čekal, že přijdou nějaké reakce německou policii, ale já bych do nich nevrtal. Jako chápu, že někdo to dělat musí, ale vždycky je to o tom jednom konkrétním člověku, jestli teda opravdu bude jenom dávat pokuty, anebo třeba když je nějaký trouble, tak pomůže. Ale děkuju všem, kteří napsali. Mám jiné téma. Včera iPhony nové, možná se sledovali, pokud patříte mezi jablíčkáře, tu slavnou Keynote. A já jsem měl včera v vozovkách to štěstí, že jsme šli s přítelkyní a ještě s dcerou na pivo. My na pivo nechodíme, ale šli jsme si sednout do hospody, což já dělám velmi výjimečně. A při té příležitosti jsem si uvědomil, že vlastně, jo, teď vlastně už se představu, tak jsme to měli puštěné jakože na telefonu, jenom tak kecali jsme. Ale v té stejné restauraci pochopitelně televize a lidi tam řvali o 106, což jsme pochopili velmi rychle, že se asi hraje nějaký fotbal. Ale jako normálně ta atmosféra, když se chodí do hospody na fotbal, to je teda maso. To člověk ani nemusí být na stadioně. A ty výrazy, já jsem se styděla, to je co říct. Mimochodem, jak se vám líbí nové iPhony? Zatímco sleduju, respektive hlavně ten jeden, ten takzvaný duo, tedy ten rozklápěcí, zatím spíš na to registruju na těch odborných webech, které sleduju takové hejty, takovou kritiku, že vlastně to není ani telefon, ani iPad, je to takový jako nějaký výstřel do prázdna. Nicméně nepochybuju o tom, že bude velmi rychle vyprodaný, až se začne prodávat, protože všichni budou chtít machrovat, že mají ten nový, ne? To je jasné, tak to u nás funguje. A nejenom u nás, to funguje všude.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Schenk v Nošovicích, špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
0: Vyhrávej skvělé ceny.

Dlouho jsme tady neměli žádnou příležitost, jak vás zase zapojit do nějaké debaty, ankety. Tak jednu mám. Včera při nějaké příležitosti, nevím, jestli jsem zrovna řídil, mě napadla, jak taky jinak u mě, geniální myšlenka. Jak lidé obecně dělají s nějakým, nebo dělají v nějakém zaměstnání a velmi často se jim hromadí různé věci z té profese, kterou dělají. Jo, dám třeba příklad, klasický modelový příklad, autoservisy, přijedete do kteréhokoliv autoservisu a na dvoře jim stojí spousta takových jakože aut, které ani nemusí být vraky, ale už jsou prostě staré a zřejmě se nevyplatilo je opravit, tak majitel pořídil jiné auto. Takže mají takové různé pozůstatky. Jo, to stejné třeba já můžu říct vlastní zkušenosti, kdy se ráno jsme měli se spolužákem obchod s mobily, taky nám zůstávali mobily, když jsme zavírali obchod, tak jich bylo několik desítek, taky jsme si už nepamatovali, kde jsme k ním vlastně přišli. Nebo teď aktuálně samozřejmě děláme s navigacemi, takže mám na firmě spoustu navigací, různých jednotek do auta a podobných věcí, jak se mi to hromadí. A tak jsem si říkal, která profese může mít tady v tomhletom variantu, že jí nezůstane nic. Napadla mě jedna, jakože spalovač mrtvol. Já vím, že to je morbidní téma, ale myslím si, že to je asi jediná. Nebo takhle, podle mě první profese, kde nemáte šanci, aby vám ten produkt, se kterým pracujete, nějak zůstával, tak je asi hrobař nebo spalovač mrtvol. Napadne vás třeba ještě něco jiného, když tak hoďte do placu. 773 7136, SMS nebo WhatsApp. V jaké jiné aktivitě, nebo třeba pokud vy děláte v něčem, jako lékařství mě teď ještě napadlo, že jo? Tam, jako když někomu uřežete nohu, tak si ji asi nenecháte. No ale jestli vás napadne třeba nějaká, řekněme, dostupnější profese, kde opravdu nemáte šanci si nechávat nějaké zbytky, ať už funkční nebo nefunkční. No, já bych možná radši zůstal u těch funkčních.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury! Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
9: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
10: 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: No, tak nenašli jsme moc jiných variant. Otázka zněla, v jaké profesi si asi neodnesete, nebo vám nezůstanou žádné zbytky toho produktu nebo té věci, se kterou fungujete? Tak chodili tady různí doktoři, první, který přišel gynekolog, úplně to vidím. Zubař, u zubaře jsem měl normálně chvilku dilema, protože zubař si teoreticky může odnést domů urvaný zub, že? Ale co by s ním dělal? A jedna je taková trošku jiná, když to zkrátím, tak prý kuchař, protože když kuchař dobře vaří, tak přece po něm nic nezůstane. Jako teorie je dobrá, ale v reálu asi neznám restauraci, která by dokázala vyprodat veškerá jídla do nuly. Takže co? Odnese si to domů, stejně jako skoro všichni ostatní, kteří s něčím dělají, no? Takže jediné řešení je ten můj morbidní hrobař, anebo některé profese pánu doktorů. Jinak každý, když s něčím dělá, tak dřív nebo později mu zůstanou nějaké pozůstatky.
1: Posloucháš Fresh Radio.
0: A ještě tady přišla jedna patolog. Hele, ty už si hodně zahranou, ale děkuju za názor.

0: Doprava. Doprava.
1: 11. hodina, aktuálně na cestách v našem regionu jediná bouračka přímo ve velkém městě zvaném Ostrava. A dokonce vzdušnou čárou kousek od nás na mostě u zbouraného Bauhausu, tedy Českobratrská ulice, směrem pravděpodobně z centra na Fifejdy, nehoda 3 osobních automobilů.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: A tady dneska od rána trošku zlobí počítač, možná se zaznamenali problémy s reklamama, teď dokonce mi chvilku stávkoval. Budu muset použít takovéto klasické ajťácké a zkusili jste to vypnout a zapnout. Ale mám teď jiné téma, mezi tím. Dominik Feri, známý poslanec, respektive tedy politik, který aktuálně už nějakou dobu si odpikává svůj trest a další na něj se sypali v průběhu toho výkonu. No a jedno to obvinění přednedávnem městský soud zrušil nejdříve, respektive tedy osvobodil verdikt nad další z obviněních, respektive dalším obviněním, kterým na něj podala dívka. Takže ho osvobodili. No ale je tady zase nová zpráva a jiný městský soud v Praze zase zrušil tady osvobozující verdikt toho předchozího soudu. No prostě Kocourkov. Každopádně na jeho výsledku to nic nemění, stále sedí tam, kde sedí.
1: Posloucháš Fresh Radio.

Mezilidské vztahy, to je záležitost na věčné hovory. Klasická hláška, dokonalý vztah neexistuje, to víme všichni, ale dokonce bych řekl, nebo takto, řekl bych, že pár lidí na světě na to vymyslelo nějaký figl, ale vždycky se dá tak trošku pochybovat o jejich duševním zdraví, protože třeba aktuálně koukám na brazilské novinky a tam jistý Cristian Montenegro hrdě oznámil narození třetího potomka. Takhle je to naprosto normální informace, že jo? Jenomže teď to přijde trošku komplikovanější. Tenhle ten Cristian je ve vztahu s figurínou, plastovou figurínou, a stejně tak jejich děti jsou prostě klasické plastové panenky, mimina, prostě hrací hračky, tak, to je to správné slovo. Ale on na jednu stranu lidé se mu smějí, že prostě je magor, ale on to myslí naprosto vážně, vyvrací jakékoliv možné domníky o vtipu anebo v takových věcech. A dodává, že je to opravdový vztah a dokonce chová ke své ženě neskutečně hluboké city. No, budiš, nikomu tím neubližuje, takže klidně ať se dělá, co chce. Akorát, když jsem se díval na videa, jak si točí jeho lidé, tak třeba video v marketu vypadá tak, že s tou figurínou své manželky, které mimochodem říká, někde to tady bylo. Nemůžu to rychle najít, no nevadí. Tak jí má omotanou kolem krku, samozřejmě drží kolem pasu. To ještě vypadá jakž tak, že jo? Sice je to divné, ale budiš. Nicméně ty dvě děti jsou přivázány šňůrou k pasu té figuríny, takže jsou v podstatě oběšený, no to už moc dobře nevypadá. A on jakože měl nějaké zkušené, respektive reálné zkušenosti s reálnými ženami, ale nikdy to pro něj nevyšlo dobře, takže už nechtěl žádný další... Natálie se jmenuje, už jsem to našel, Natálie se jmenuje, už nechtěl žádné další živé ženy a je neskutečně šťastný, jak tady sám říká. Akorát by mě zajímalo, jakým způsobem provedou jakoby zrození toho dítěte, jestli zajdou do obchodu a koupí třetí, no asi jo, no. No vlastně už asi koupili tím pánem, když oznámili, že mají třetí dítě. No vidíte, jak se někteří lidé dokážou hezky vyblbnout, nikomu to neublíží a na světě je to veselější. Fresh Track, novinka na Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Finanční tah je zase jedno takové okénko a to se mi normálně líbí. Podvodem, takto, bude řeč o podvodu a o rozhodnutí vrchního soudu tady u nás, no u nás kousek vedle Olomouci, akorát, že ten podnikatel je tady u nás z Čeladné. A konkrétně, co se stalo? Stalo se to, že během covidu tenhle ten podnikatel neoprávněně čerpal pro svou firmu dotace a podporu z programů tehdejších a vysosal přes 5 milionů korun. Podle soudu neoprávněně. A soud rozhodl, že za trest dostane pouze a jen podmínku. Tak to si myslím, že je hodně dobrý biznis. Do toho bych šel taky, kdybych to věděl.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Vánoce.
1: A podvody ještě jednou.
2: A tohle je taková statistika, která vůbec není pro nás Čechy pozitivní. Za prvních 7 měsíců letošního roku způsobili podvodníci internetový klientům bank škody za skoro 2 miliardy korun, což je o 80% více než loni. Takže evidentně jsou stále úspěšnější a vyčúranější. Čím jsem chtěl říct, že vlastně já jsem vaše sestra, dcera, matky, syn, která ztratila telefon a nutně potřebuju, abyste mi na moje číslo poslali nějaké kačky, protože je to pro vaši sestru, dceru, matku, syna.
3: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
4: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Vyhrávej skvělé ceny! JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ. Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

No a ještě než se podíváme na cesty, tak jedna informace z Prahy, taková spíš pro nás turisty, ale kdo by dobrovolně jezdil do Prahy, že jo? Lanovka na Petřínce spoustu měsíců opravovala a vypadá to tak, že 22. září znovu otevřou, je celá moderní. Měl jsem možnost pár let zpátky v Praze, teda byl jsem tam, ano, stalo se, a jeli jsme se podívat lanovkou. Tak začíná pomaličku zkušební provoz a od toho 22. září začne. Nicméně, jak se tak trošku dá očekávat, jízdné zdraží a bude stát stovku, takže, ale zase na druhou stranu, co je dneska stovka, když se nad tím zamyslíte, že to už je tak hodnota málem 10 korun ještě donedávna.

0: Doprava. Doprava.
1: A tady ještě ověřuju jednu nehodu, protože je v systému dvakrát, ale vypadá to, že to je zřejmě chyba, že to je dvakrát stejná nehoda. Takže náš region zhruba 3 minuty před polednem trápí celkem 3 záležitosti. Začneme na Novojičínsku v Bílovci, Svobodova ulice. Tam se srazily 2 osobní auta. Druhá komplikace mezi Opavou, respektive na výjezdu z Opavy směrem na Slavkov, na té rychlostní cestě, tak je neupřesněná nehoda se zraněním, takže tam taky opatrně. A poslední záležitost je přímo v Ostravě, ano, v Ostravě, na Orlovské ulici, když jedete po Orlovské směrem jakoby z Ostravy pryč, tak křižovatka, nebo taková téčková křižovatka nad Betonářskou, tak v téhle té křižovatce ještě jednou tedy Orlovská versus Betonářská, 2 osobní auta.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Růžový sort. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
6: Siesta. A Radek Erben mluví s těmi, o kterých se mluví na Fresh Radio.
7: Dobré poledne, dobrou chuť k obědu, je 12 hodin 5 minut, no a dneska si budeme povídat mimo jiné i s náměstkem primátora statutárního města Ostravy, Alešem Boháčem. Dorazí po půl jedné a řeč bude třeba o energetice a o tom, jak se nám tady dýchá v Ostravě. Tak poslouchejte po půl jedné, no a teď se dostáváme k legendě Davidu Guettovi, který nedávno vystoupil na Hockenheim Ringu v Německu a před ním stálo asi 70 tisíc lidí. Na festivalu, kde bylo celkem asi 250 tisíc lidí. Je to borec. Tady ho máme.

0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Trošku fotbalová atmosféra teď na Fresh Radio. Tohle byla Shakira a Burna Boy. No ale teď zpátky do takové, řekněme, ostravské reality, protože já jsem slíbil, že si budeme dneska povídat s náměstkem primátora statutárního města Ostravy Alešem Boháčem. Pan náměstek už je tady. Pane náměstku, dobrý den.
1: Pěkný den vám, posluchačům.
0: Já vás poprosím trošku blíž k mikrofonu, ať jste slyšet.
1: Tak pěkný den vám i posluchačům.
0: Už je to krásně slyšet, výborně. Pane náměstku, takové téma nebo témata, která budeme probírat. Jednak životní prostředí, v tom jste doma, předpokládám. Potom se mrkneme na ovzduší a energetiku. Můžeme to rozebrat?
1: Já jsem na to připravený a myslím si, že si to i Ostrava nezaslouží vidět, jak na tom jsme.
0: No, mě totiž zajímá jedna věc, protože vždycky to bylo o tom, že Ostrava měla takovou pověst, že je tady špatný vzduch, že když vystoupí Pražák z vlaku, tak se tady nedá ani nadechnout a je to tady špatné. Zdá se mi, že se data výrazně lepší, co se týká našeho ovzduší. Jak to vidíte vy?
1: Tak znám minimálně 5 vtipů, když vyleze Ostrava k Praze, ale z hlediska ovzduší, tak samozřejmě velká proměna, velká změna k dobrému a k lepšímu. Minulý rok třeba byl první rok, kdy vlastně vůbec nebyla vyhlášená smogová situace, což historicky snad možná ani za desítky let vůbec nepamatujeme, takže samozřejmě zlepšení. Není to jenom jako o vzduchu a o pocitu a o tom, jestli sníh je bílý anebo má nějakou našedlou barvu, ale je to o našem zdraví. Opravdu to má a mělo významný dopad na naše zdraví, na dýchací cesty, na nemoci spojené i většinou s onkologickými nemocemi a bohužel tak, jak každý z nás znal někoho v rodině domě horníka, tak každý z nás bohužel měl někoho, kdo byl nemocný a tohle myslím, že s radostí opustíme. A tohle se přesně děje. Ostrava se prostě uzdravuje a i délka dožití Ostravanů je o posledních 20 let, o 5 let delší. A to jsou dobré zprávy.
0: To je dobrá zpráva. Myslím si, že se to nedá jenom takhle říct do větru, že na to máte i data, takže měříte kvalitu ovzduší.
1: Měří se na několika místech Ostravy, ať už Český zdravotnický ústav nebo Český hydrometeorologický ústav, takže to jsou přesně a opravdu dané data. Nechci zacházet do nějakých detailů, ale nicméně i začínáme plnit ty emisní limity, které jsou mezinárodníma organizacemi dané. A i toto je historicky velice zajímavý milník.
0: Často se zmiňuje jednak doprava a taky se zmiňují lokální topeniště. Jak jsme na tom v té to souvislosti?
1: V rámci republiky se často toto používá a i Ostrava v podstatě samozřejmě doprava a lokální topeniště měly svůj význam, ale v tom pohledu, vzhledem k průmyslu a vzhledem množství zdrojů, uhelných zdrojů a fabrik, které tady v Ostravě byly, to vlastně bylo pomíjivé. Museli jsme si pořádat hlavně s tím průmyslem, s modernizací toho průmyslu a to je dobře. A samozřejmě v neposlední řadě si Ostrava nemohla dovolit jako neřešit tyto věci. Takže poměrně hodně kotlíkových dotací a výměny kotlů, což je velice pozitivní. Doprava, všichni víme, že se jim obměňuje vozový park. Samozřejmě bohužel se i navyšuje počet vozidel na jednu rodinu. A tohle se všechno dá ovlivnit i modernizací městskou hromadnou dopravou. Myslím, že to je mix všeho možného a všechno se postupně daří.
0: My se na to zaměříme v dalším stupu, budeme se bavit třeba o investicích spojených s dekarbonizací a taky bych se ještě možná jednou vrátil k tomu poslednímu vozíku, který tady byl na Karvinsku vytěžen před pár měsíci. Tak pan náměstek s námi zůstává, vy poslouchejte, pokud máte jakýkoliv dotaz, co se týká ovzduší, energetiky a těchto věcí, tak nám klidně napište přes WhatsApp.
2: WhatsApp 77 337 1036.
0: A jedeme dále, slovenská zpěvačka Adéla, která je velmi populární ve Spojených státech, ale i na Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio! It's been

0: Posloucháte Fresh Radio, naším hostem je náměstek primátora statutárního města Ostravy Aleš Boháč. Bavíme se hodně o energetice, taky o životním prostředí. Za chvilku jeden dotaz z WhatsAppu, ale pane náměstku, já jsem trošku avizoval, že se podíváme i na ten poslední vozík, který se před pár měsíci vytěžil na Karvinsku. Ano, byla to pro mnoho lidí smutná událost, dojemná událost, ale co dál? Bylo to dobře? Nebo jsme na to připraveni? Nebo teď se všechno kolem nás bude zdražovat?
1: Já jsem tam teda mohl být účasten, je to podle mě smutná událost, protože jsme, myslím, že tuhle dobu zbytečně uspěchali. Jde vidět, že Polsko a jiné země, které se ještě ponechalo uhlí a fosilní paliva, tak podle mě budou získávat ekonomicky větší výhodu. A nemuseli jsme být takhle rychle. I tomu poslednímu vozíku, tak jak se tam byl, se zasekl, takže se mu ven nechtělo. Takže opravdu věděl, že má ještě čas, aby byl poslední. Můj tatínek byl horník a v podstatě každá rodina nějakým způsobem s tím je spojena, takže je to smutná událost. Co dál? To je pravda, podívejme se, jak vypadají geopolitické situace, jak vypadá plyn, jak vypadá dneska ropa. Jsme strašně závislí na okolním světě, což podle mě tohle jsme si teďka způsobili a trochu jsme se střelili do jedné nohy. Nicméně mohl jsem za 3 roky ovlivňovat i to, co bude v Ostravě, a mám za to, že bychom si právě měli stát soběstačnými. Bojuji hodně o to, aby se nám vrátila zpátky do našich rukou voda. Momentálně teďka málo kdo ví, ale v testovacím provozu je na ústřední čistění odpadních vod speciální kogenerací jednotky a 40% bude soběstačná. A jednáme teďka s distribuční soustavou, s firmou Veolia, která v Ostravě tady je, aby nepřecházela právě s těmi moderními peci, aby z kotly nepřecházela na plyn, ale aby využila nějaký sofistikovaný způsob. A jeden z toho by mělo být právě využití tepla z té vyčištěné odpadní vody. Brzká studia to bylo uzavírat. Je to speciální technologie, o které se strašně mluví, bo je to jedinečné v České republice. A můžu říct, že v těch 8 měsících, kdy není ta topná sezona, není zima, tak by nám měla jako Ostravě vystačit skoro ze 100%, takže bychom se měli zbavit té závislosti. Úplně stejně se bavíme o využití energetického využití odpadu, třeba i možné nové huti a tím pádem svých vlastních zdrojů energetických. A pokud to neuděláme, tak to, že před 3-4 lety byla energetická krize a zdražilo se o 50%, tak myslím si, že odchod od toho uhlí a závislost na tom geopolitické jako situaci a ještě tady to, co se děje kolem nás, i z hlediska těch vojenských různých machinací, tak ve výsledku bychom na to mohli podle mě zaplakat. Takže my už trošičku vidíme do budoucna, snažil jsem se Ostravu postavit na své vlastní nohy z hlediska soběstačnosti a v tom odpadářství tomu říkáme novodobé uhlí. Je to vlastně jiný způsob využití tepla.
0: Je třeba si pomoct sám a musíme myslet dopředu, jak jste říkal, ale Honza třeba z centra píše dotaz na WhatsAppu, jaký je váš názor na indukční pec v areálu Nové huti za tuším 17 miliard a že to možná zase tak až zelená ocel nebude, ne? Jak to je?
1: Tak vždycky bude záležet na tom, vlastně, když je to induční pec, je to celá elektrická pec a bude tam vsázka, bude vlastně jenom šrot. Takže vlastně najednou nebude ta prvovýroba, nebudeme vozit rudu, není tady uhlí, nebudeme mít ty jednotlivé aglomerace, v tom to bude určitě čistší. Možná řeč čísel, Liberty, než postupně skončila svoji výrobu, emitovala 360 tun

0: znamená výrobu 1,7 milionu tun oceli, Česká republika potřebuje asi nějakých 9 a máme tady vlastně Třinec a nás, takže je to pro nás základní surovina, důležitá surovina, myslím, že se to zatím daří, zrovna můžu prozradit posluchačům, že to je jenom pár dní, 3-4 dny, kdy opravdu získal ono EU, to znamená povolení k tomu, aby mohl začít získávat stavební povolení pro ty budovy a případně, že by tato pec tady měla vzniknout, tak samozřejmě navazující průmysl. Areál 5 km čtverečních je jeden výjimečný ve střední Evropě. A kdyby tam pracovalo další 20 000 lidí, a myslím, že to už dneska není jenom o těžkém průmyslové práci, ale i logistice, i kanceláří a všem k tomu, tak ta Ostrava může být o hodně dál. A jestli 51 tun je moc nebo málo, víte, je to 7x méně, než to bylo předtím, je to minimum možného a z jedné z té sázky uvedu takový příklad, kde se vylije 200 tun oceli, tak z toho bude 6 kilo prachu. Jo? A tohle by se mělo vlastně dít každou hodinu a půl. Je tam jedna z nejmodernějších jakoby tkaninových filtrů a dalších technologií. Je to podle mě dobrá zpráva pro ocelářství Českou republiku, ale i pro Ostravu. Takže já tomu projektu samozřejmě fandím a mám za to, že se momentálně UCET snaží dát PC, které budou na plyn a my se snažíme najít spolupráci s odpadářstvím a možná by to bylo jedno z míst, kde by vlastně mělo být to energetické využití odpadu a v takovém případě by vlastně samotná energie pocházela z odpadu nás, z domácností, z lidí z Ostravy. Pak bychom se té zelené přibližovali více.
1: Říká náměstek primátora statutárního města Ostravy Aleš Boháč. My budeme v tomto rozhovoru pokračovat za chvíli, konkrétně třeba snižování emisí CO2 a podobně. Vaše dotazy klidně pište.
2: WhatsApp 77337136.
1: A my pokračujeme za chvíli. Hezké odpoledne.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
8: No, super.
9: Co no super?
8: Ta rýha tady na nárazníku.
10: Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
9: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Tancujme, tancujme, Enrique Iglesias nás vyzývá. No tak ve 12.39, proč ne, po obědě, dejte si tanec, ať trošku zase zhodíme to, co jsme snědli. Já tedy vím, o čem mluvím. Ale pojďme zpátky do práce, protože mám tady vedle sebe náměstka primátora statutárního města Ostravy, Aleše Boháče. Pane náměstku, my teď rozebíráme ovzduší, rozebíráme i třeba nějaké možné nové technologie, které by nám mohly v Ostravě pomáhat. Nejdříve se zastavím u CO2. Ostrava se v roce 2000 zavázala, že do roku 2030 sníží na svém území emise CO2 o více než 55%. Daří se to? Podařilo se to?
1: Je to dlouhodobý závazek, který potom ještě potom stupně v dalších letech navazuje i na požadavky Evropské unie a v Ostravě se to opravdu daří. My už jsme v podstatě v minulém roce dosáhli toho závazku, který máme do roku 2030, takže by se dalo říct, že bychom teď nemuseli nic robit a mohli bychom vydechnout, ale podařilo se to a je to díky opravdu zateplováním a snižování energetické náročnosti těch budov, moderních technologií a díky tady tomuhle se podařilo ten závazek jako opravdu splnit. Je to o modernizaci od každé části, co se můžeme podívat, od MHD, veřejného osvětlení, pole světla. Ty technologie vstupují opravdu všude.
0: Jako člověk se rozlídne kolem sebe a vidí to. I normální běžný like. Mě zajímá jedna věc, protože se blíží zima a lidi to zajímá asi taky, kde se vytápí nebo kde se to teplo generuje pro domácnosti, protože vy jste před chvilkou mluvil o nějakých nových technologiích, které by právě k vytápění domácnosti mohly pomoct, tak jestli bychom se ještě k tomu mohli vrátit.
1: Myslím, že v tom kontextu toho posledního vyvozeného vozíku a toho uhlí je to opravdu dobré téma, protože donedávna Ostrava byla vytápěná opravdu uhlím, černým uhlím, tak jak čas Orlové a tak dále je z Dětmarovic, tak tady u nás říká elektrárna Třebovice, ale je to vlastně teplárna. Takže v Třebovicích teplárně se vyrábělo teplo pro celou Ostravu. Je třeba říct, že určitá část, čtvrtina až třetina toho tepla pochází ještě z koksovny v Přívoze, kde je taky elektrárna a s spálením toho přebytečného koksáneckého plynu vlastně se dodává teplo do Moravské Ostravy a Slezské Ostravy. Je to pomocí teplovodu a horkovodu. V té zbývající části Ostravy jsme zrovna teďka před několika měsíci a bohužel ta inženýrská síť a všechno to teplárny už nám nepatří, byly zprivatizované v minulých letech a tak trochu jenom na to smoutně koukáme, co se na tom vyplatním, na tom účtu vlastně, co se jakoby vlastně děje. A tohle tak úplně nechceme nechat náhodě a už po tom odchodu uhlí už vůbec ne, přechod na ten plyn. Takže ono, teďka jsme otevřeli na jihu takovou zvláštní část nových kogeneračních jednotek ve spolupráci právě se společností Veolie. Je to místo, které nám hodně pomáhalo při povodních. Tady z toho místa jsme vlastně zasobovali celou Ostravu, že v září se netopí, je bylo teplo. A díky tomu jsme dostali do domácnosti teplo, takže někteří to lidé znají právě z těch povodní, kde jsme dost zasahovali poslední dny. Tak tam teďka vznikly nové kogeneračky, ty by měly dělat moderní teplo, jenom pro část té Ostravy jihu a tím snížit ty ztráty v těch jednotlivých trubkách. Třebovice by právě do roku 30 měly být dekarbonizované, měly by odejít od uhlí a vlastně tam má vzniknout moderní způsob vytápění pomocí plynu. A s tím se úplně neumím jako osobně stotožnit, protože vidím, co teďka se děje s ropou, co se děje s plynem. Zažili jsme to, takže začínáme jednat, už jednáme několik let s firmama, ale teď už je to poměrně víc než reálné a hmatatelné. V budoucnosti se o tom budou rozhodovat. Chceme jich pustit do našeho vodárenského zařízení, protože kanalizace patří nám, aby využívali odpadní vodu, tu pročištěnou, a brali s ní to nízko emisní teplo a pomocí nových čerpadel, které tam mají mít výkon 40 MW, vlastně ho distribuovali do těch 80 tisíc domácností. Vypadá to jako technologie taková jako sci-fi, mluví se o ní i taky, když jsme zmiňovali v Praze na Císařském ostrově, ale získala svoji podporu, 55% z modernizačního fondu, měla by být součástí hlavního pilíře Ostravy, daří se to a myslím, že se to Ostrava nejenom zaslouží, ale i se toho dožijou a v takovém případě by Ostrava z velké části 8 měsíců pro to teplo na umývaní rukou, nemocnice nebo některé naše provozy vlastně bylo z odpadního tepla. Takže ze splaškové vody, to by bylo podle mě super. A takhle se Ostrava může stávat zajímavým konkurenčně schopným městem.
0: Řekněte horizont. Je to horizont nebo období 5 let, nebo do 10 let to může být hotové?
1: Musí to být do 5 let.
0: Do 5 let! No zní to jako sci-fi, ale není to sci-fi.
1: Opravdu je to hmatatelné, kreslí se to, pracuje se na tom. Je to náš odkaz minimálně, můj, který jsem si dokázal odpracovat za poslední 3 roky pro budoucí generaci, protože mi je smutno z toho, že to uhlí tady není a že bychom měli být závislí na plynu.
0: No ale nemůžeme brečet, musíme tedy dělat něco nového a to je jedna z věcí. Já bych v tom pozitivním tónu zůstal a za chvíli s panem náměstkem uzavřeme toto téma a možná si řekneme nějaké vyhlídky na technologie, na soběstačnost a konkurenci s jinými městy a další. Tak zůstaňte s námi, klidně se ptejte, WhatsApp znáte, pro jistotu posílám ještě číslo, můžete se zeptat.
2: WhatsApp 77 337 1036.
0: Teď Nio.
3: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: 12.48, Fresh Radio, bavíme se s náměstkem primátora statutárního města Ostravy Alešem Boháčem o zajímavých věcech. Před chvilkou jsme se vlastně dověděli, že Ostrava bude mít unikátní systém na vytápění domácností z té očištěné splaškové vody, říkám to správně?
1: No, říkáte.
0: Je to zatím samozřejmě na papíře, ale do 5 let vy jste říkal, pane náměstku, že by to tady mohlo být. Takže to je v rámci Ostravy dobrá zpráva i pro ostatní města, že my tady jsme velcí hráči v tomto oboru. Můžeme to takhle naznačit třeba Českým Budějovicím, Brnu nebo Praze?
1: Já jsem rád, že většina měst zhlíží k tomu, jak si energeticky pomoct. Dobrá zpráva, nevím, jestli pro ně to je, ale pro nás je to určitě super zpráva v tom, že bychom měli být jako lépe konkurenčně schopní a mít určitou výhodu. Ostrava má historicky průmyslovou historii, má tady hodně technického zařízení a je potřeba z něho maximálně vymáčkat a využít ještě té historie a přetavit to vlastně na nějakou moderní technologii. To je podle mě naše výhoda. Tak třeba Brno se chce napojit na Dukovany, že chce se napojit na jadernou elektrárnu, bude tam kopat za několik miliard svůj jakoby teplovod, aby byli na nějakém stabilním zdroji. Bude to pro ně taky neskutečná výhoda, protože dneska jsou závislí na 55% plynu a budou na 5. A Ostrava vlastně teďka nebyla skoro vůbec, protože byla na uhlí a teď vlastně by měla přejít skoro do 100% do plynu. To je špatná cesta, to nám tady nechali předchůdce, to je blbě, musíme to jako umět otočit. U některého města to srovnáme a u některého opravdu můžeme získat výhodu. Ta výhoda bude nejenom pro nás obyvatele a každodenní život, ale proto, aby tady ty podnikatelé šli, aby tady byly nové firmy, aby věděli, že tady mají jistotu z hlediska podnikání a z hlediska dodávek tepla, protože není firma, která by nepotřebovala energii a teplo. A vzhledem k tomu, že už se tady to ovzduší rapidně zlepšilo, tak už by tady mělo překvapovat jenom to dobré.
0: To říkáme nahlas, protože nás poslouchají třeba i v Praze přes DAB Plus nebo přes aplikaci, že se tady fakt dobře dýchá. Musíme to říct teď, protože vysíláme z Ostravy a je tady fajn. Tak já to zdůrazňuji jenom pro ty lidi, kteří jsou mimo ostravští.
1: Minulý rok jsme dokonce z hlediska měřicích hodnot porazili Prahu v tom v lepším, to znamená, jsme měli ty hodnoty zdravější.
0: To je dobrá zpráva, myslím si, že teď už bych to klidně ukončil, ale ještě, pane náměstku, na závěr, tak my se dokážeme přizpůsobovat. My jsme tady v tomto regionu více takový akční a když se něco nedaří v tomhletom směru, tak si pomůžeme jinak. Jak tedy vidíte nějakou blízkou budoucnost Ostravy a toho systému vytápění, ovzduší, nových technologií?
1: Široká otázka, nicméně ano. Začíná u těch lidí. Máme šikovné, technicky myslící lidi. Dala nám toto historie asi té Ostravy, takže technologicky si myslím, že to umíme vždycky někam posunout. Je tady strašně hodně volného místa těch bývalých průmyslových areálů a brownfieldů a my teď vlastně nemusíme stavět na zeleném. My bychom měli jako zastavět a využít tu infrastrukturu, kterou máme, protože opravdu zejou jakoby prázdnotou, přitlačit vládu k tomu, aby jsme co nejrychleji sanovali ty jednotlivé místa a vlastně tady našli nové pracovní příležitosti s nějakou přidanou hodnotou, s naší chytrostí, inteligencí a dobře placené místa a pak už nebudeme muset závidět ani těm středním Čechám.
0: Tak, tak. Věřme, že se všechno to, co jste tady řekl, dneska podaří uskutečnit a že v tomhletom trendu bude Ostrava a blízké okolí dále vyvíjet své technologie a konkurenceschopnost. A samozřejmě žádné vylidňování tady nehrozí a hrozit nebude. Vidíte to stejně?
1: Já s tím vylidňováním jsem vždycky opatrný, protože to, že někdo se z Ostravy odstěhuje na její periferium nebo okolí a jenom to není město Ostrava, ale každý den tu stejně dojde, každý den je tu konzumentem anebo tu pracuje. To je důležité je o to, že neodešel úplně jakoby z toho kraje. A důležité je, že máme pořád velké rezervy a že to umíme dohnat a že vlastně jsme se nevyčerpali a je tady pro nás jako skvělá budoucnost. A teď je potřeba na ní zapracovat.
0: Náměstek primátora statutárního města Ostravy Aleš Boháč nebyl naposledy ve Fresh Radio, protože brzy se budeme bavit o vodě. Slibujete, pane náměstku?
1: Je to tak a můžu rád slíbit.
0: Děkujeme. Ať se daří a hezký den.
1: Děkuji vám a posluchačům.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
3: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz. Siesta. Siesta.

0: 12.59, tohle byl Joel Corey a Hannah Bolein.
1: Doprava. Doprava.
0: Docela se bourá, začínáme v Bohumíně, konkrétně ulice Československé armády, dvě havarovaná vozidla, je to kousek od ulice Okružní. Teď je Frýdek Místek, ulice Pavlíková, část obce u Místeckého lesa, část obce Polní, Frýdek Místek, nehoda s vyprošťováním osob, dávejte pozor v tomto místě. Podíváme se ještě do Ostravy, ulice Orlovská, dvě osobní auta v sobě, je to na křižovatce s ulicí Betonářská. A ještě pro jistotu připomínáme nehodu, která se stala v Opavě na silnici 46 u Slavkova, je to tedy na Opavsku, neprůjezdný pruh kvůli nehodě dvou osobních vozidel. Složky IZS na místě a vydávejte pozor, šťastnou cestu.
1: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, T-Rex!
8: Kde?
9: Tamhle!
8: Ten má ale klapy!
10: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
11: Mimino Stegosaura!
12: On chodí!
13: On je živý!
10: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
14: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
15: A dívejte, tam je ten velký!
16: Ten má krk až do nebe!
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
17: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
18: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
19: Siesta. Siesta. Siesta. Muzika, rozhovory, soutěže, každý všední den od 12 na Fresh Radio.
0: Ano, tady je Siesta, já jsem Radek Erben, pan náměstek před chvilkou odešel, bavili jsme se o zajímavých věcech, které se týkají Ostravy a nejenom jí. No a samozřejmě budeme v takových rozhovorech pokračovat v Siestě i v dalších dnech. Teď zase hrajeme James Hype, Tame Impala s novinkou a Rosalyn.

Tady asi je ta James Hype, dospíval a dohrál Be Mine a my se podíváme na dlouhověkost. Mě fascinují lidé, kteří se dožívají více než 100 let. Si představte, že máte třeba 80 a před sebou ještě ne 20, ale skoro 40 let života. A tohle si tehdy řekl José Flores z Kostariky, kterému je 119 let a třeba se svojí vnučkou si pořád dává páku. Jo, je v takové dobré kondici. Teď se ještě řeší, jestli se opravdu narodil v roce 1907, Guinness na tom pracuje a pokud se to prověří, tak bude fakt nejstarším člověkem světa. A co stojí za tou dlouhověkostí? Tak rodina na tom vidí jasně několik věcí. Práci, kukuřici, fazole a hlavně klid. Tak fazole jím, kukuřici občas taky, pracuju. Jenom ten klid si říkám, že nikdy není takový, jaký by měl být. A to je jeden z těch receptů na dlouhověkost a nějaké zdravotní minimum, co pro sebe člověk může udělat. Takže klídek, pohoda a poslouchání Fresh Radia. Myslím si, že nic lepšího teď nemůžete udělat. Shawn Mendes za chvíli, nebo teď a potom Will Smith.

0: Pořád dobré. Vilda Kovář, Will Smith. Tady je Fresh Radio, pojďme se ještě vrátit ke včerejšku, kdy se slavnostně představovaly nové výrobky značky Apple. Je to potvrzené, celé roky jsme hlídali, aby se iPhone neohnul a Apple teď představil model, u kterého je to hlavní funkce. Ano, asi jste se dívali, iPhone Duo má po otevření displej 7,6 palce, základ stojí téměř 55 tisíc korun, nejdražší verze 90 tisíc korun. Tak jasně, ano, funguje to, já mám Apple rád, nebudu se nic nalhávat, ale mám pocit, že tentokrát není skládací jenom telefon, ale asi budu skládací hlavně já, až uvidím účet, pokud si nějaký nový model koupím. Ale vážně uvažuji, že asi ne, že vytáhnu tu svoji starou Nokia a zkusím se vrátit do pravěku. Jak to máte vy? Dali byste takové prachy za telefon? A nemusí to být jenom 50 tisíc, i ty nové osmnáctky nejsou zrovna nejlevnější.
1: WhatsApp 77337 1036.
0: Dejte vědět.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web STK-ostrava.cz.
4: Siesta a Radek Erben.

Boeing. Před chvilkou jsme na Fresh Radio rozjeli takovou krátkou diskuzi nebo takové zamyšlení nad cenou nových iPhoneů. Jestli byste dali třeba za nový iPhone Duo až 90 tisíc korun a docela jste se rozjeli s odpověďmi, tak třeba, jo, jasně, jedna ledvina mi ještě pořád zůstane, ne, nebo Petr napsal, ne, nedal bych za 90 tisíc, to bych chtěl, aby ten telefon uměl třeba i splácet moji hypotéku, potom ano, ale jinak ne, nebo jablíčko neopustím, jenom začnu šetřit na iPhone 20, jo, tak 2 roky budu šetřit na nový iPhone 20. Výborně. A za 90 tisíc telefon napsala Jana. Mně se poprvé začíná Android zdát docela sympatický. Jo, tak jasně, je to nesmysl, ale někdo u toho zůstane, někdo už přemýšlí nad alternativami. Klidně pište dále, od sebe k dispozici, samozřejmě i naše apka. Teď Pink Panthers a Zara Larsson.

0: Naiva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

Now na Fresh Radio, Faruko anebo Baker Med za chvíli a pojďme se podívat na ty naše medvědy v Beskydech. Jsou zpátky, potvrdili to i ochranáři, že se jich tam pohybuje ne jeden, ale několik. Hlášení přišla od krásné Morávky i okolí Rožnova, takže znovu se to potvrzuje, že do lesa se vracejí medvědi v Beskydech. Tak já bych doporučil samozřejmě klidně vyrazit, jenom psa bych nechal na vodítku, zbytky jídla odnést a případné hrdinství si nechat na příště. Když jsme nedávno, asi v sobotu, šli v docela takovém mlhavém počasí z Dolní Bečvy na Radhošť, tak jsme asi celou dobu pískali a dělali kolem sebe rachot, ať na toho medvídka nenarazíme, protože v té mlze nechcete potkat někde v křoví medvěda, se kterým se náhodou srazíte. Tak buďme obezřetní a setkání s medvědem si nechme raději jenom na nějakou hezkou fotku, protože on sám o nějaké společné selfie rozhodně nestojí. Buď fresh.

0: Doprava.
1: Tuto hodinku mrkneme na cesty, je 14. hodina, takže co se děje? V ulici doktora Martínka, Ostrava-Jih, je neprůjezdný pravý jízdní pruh, je tam srážka autobusu a osobního automobilu, dávejte si pozor. Další dopravní nehoda je nahlášena na trase Český Těšín-Opava. Je to kousek JG ulice Dlouhá, kousek od hospodářiště Komárov. Tam je nákladní automobil a osobní automobil v sobě a probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Tak tam také opatrně.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: No, super.
9: Co no, super?
8: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
9: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
10: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
11: Ty vogo, T-Rex!
12: Kde?
13: Ten má ale klapy.
14: Je, tam je dinosaurí mláďácko.
15: Mimino Stegosaura.
16: On chodí.
17: On je živý.
14: Hoši, velké řeště s průlízkami.
18: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
19: A dívejte, tam je ten velký.
15: Ten má krk až do nebe.
10: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
0: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem.
12: nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
17: Rychlá rota. Marek a Michaela.

0: Rychlá rota právě startuje. Odpolední vysílání Marek a Michaela. Marek má zase dobrou náladu, jak vidím.
1: Já mám náladu naprosto úžasnou, ale už je to tady.
0: Jako co?
1: Už je to tady. To ti řeknu ve vstupu, v plnohodnotném vstupu, a ne tady v úvodu. Jo? Teď vám popřeju jenom krásné čtvrteční odpoledne. Bavte se s námi na Fresh Radio.
2: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: čtvrtek 10. září, 14 hodin 13 minut. Marek a Mikael a Richard, a to už jsme říkali, vy posloucháte Fresh Radio. No a Marek říkal, že něco už začalo.
1: Ano.
0: A já vůbec jako netuším, co, krom našeho vysílání, jako vůbec říká nevím, se co
1: tomu,
0: máš na mysli.
1: Říká se tomu podzim, protože já už jsem viděl vlaštovky, jak už se scházejí na drátech a pomaličku se chystají odstartovat do teplých krajin, a to se mi ještě nestalo. Já jsem dneska poprvé přes den v autě
0: topil.
1: Po létě topil.
0: A teď teď jsi zaspustil klimu, že ti je horko.
1: No dobře, ale tady to je vydýchané, tady to je nějaké... V čem jsem?
0: V přechodu.
1: No já můžu být maximálně na přechodu pro chodce, to jako mít můžu, ale v přechodu určitě ne. No a chtěl jsem jako říct ještě jednu důležitou věc. Už tady lítají ty černé okřídlené potvory, co dělají... Takže už je to tady.
0: Jo. No podívej se, ono se to asi dá čekat, o září, víš?
1: No, já jsem myslel, že ještě chvilku jako ne...
0: No, asi jo.
1: A jestli se vrátí ty baby z léta, myslel jsem tím samozřejmě babí léto, tak ještě můžeme čekat nápor berušek, které mají mnohotečné, jako víc teček, než je zdrávo.
0: To je pravda, milý Marku, to je pravda, ale víš, co na tom úplně to nejhorší pro tebe?
1: Ne.
0: Že holky se začnou oblíkat.
1: Tak to je konec světa. No, to nepřežiju.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio. Moje

0: 6, tohle je Zpít Selena Gomez, I want you to know.
1: A my už úplně, se... mě už úplně v uších zní listopadový písně od léta už slýchá.
0: Škoda, listopad tady ještě nemáme, ale.
1: Já vím,
0: to
1: že
0: ne. Jako nepředbíhej.
1: To je pravda.
0: Každopádně víš co, je pravda, že já jsem ten podzim taky včera cítila. Ve svých vlasech, ve své kůži. My jsme dopíjeli ten burčák, že jsme na kopec, že půjdeme na západ slunce,
1: který...
0: Přestaň, jo?
1: Snopel
0: toho...
1: z nosu utekl.
0: Snopel, jo?
1: Když se ty začneš bavit o podzimu, ty, která miluješ úplně leto,
0: no,
1: já
0: právě.
1: Já to tady budu muset vyčistit si na tom mikrofonu, to je kousečku snopičku.
0: Ještě, pane bože, ještě, že my máme ty náhradní prdky tady na ty mikrofony.
1: Prezervativy.
0: Ano, pardon, tak prezervativy. Jo, podzim, no, máš pravdu svatou, já nemám ráda podzim, já miluju léto, takže na mě jde podzimní deprese asi, protože vím, co přijde za plískanice. A včera jsem to cítila, ten podzim, jsme seděli na kopcu, jsme dopíjeli ten burčák, a že bude západ slunce, bylo houbelec, protože bylo zataženo jak svině, jsem říkala, poslední den půjdeme se podívat.
1: V noci lelo jak skoro.
0: V noci potom lelo, takže jak když jsme tam seděli, tak já jsem cítila přesně ten studený vítr a začaly padat to listí do toho, víš?
1: Mm.
0: A já jsem říkala, hej, to už je fakt tady. Takže dneska ti potvrzuju, že máš pravdu. To je všechno, co jsem vlastně jako chtěla říct. A chtěla
1: já
0: jsem se
1: mám
0: tě zeptat.
1: Vždycky pravdu.
0: Tady bych byla velmi opatrný na to, co řekneš. Uvědom si, že vysíláš se ženou, jo?
1: Ano.
0: A teď mi ještě řekni, ty jako dítě, pamatuješ si, co jsi jako na podzim třeba dělal rád? Já zase beru, že jsme rádi pouštěli draka anebo brambory do ohně, víš?
1: No jasně, ale to, jako těm bramborům do ohně předcházelo vlastně vykopávání brambor podzimních, nebo jo, jakože zimních, co jdou na uskladnění. A vlastně to se vyvinulo z toho, že se pokud bylo dobré počasí nebo ještě nějaké... jak se říká, takové to stávající počasí, tak že se ještě opíkalo, aspoň bušty nebo něco, když už jako to bylo na klasickou grilovačku na celý den, tak to se vyvinulo z toho, že potom, až už byly jenom uhlíky, tak se ty brambory naházely vlastně do něj, to byla pecka.
0: Když byly úplně špinavé, víš, od toho...
1: Ne, to si pěkně oloupala, posolila, jejda.
0: No, ani nevadilo, když tam bylo trošku toho, té šlupky, takové té spálené.
1: Jasně, jako zadek si to přebere.
0: Jo, ňam. Ježíš, já mám na to chuť asi, já budu muset udělat doma
1: neprovokuj.
0: Oheň. No dobře, už končím.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz. Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Aha, dej, kolik je hodin a co se teďka bude dít?
2: 14 hodin 33 minut už skoro a začínáme naši vaši oblíbenou soutěž. Pravda nebo lež?
1: V tomto týdnu hrajeme o 2000 korun do Golf Park Lhotka.
2: Ano.
1: Se to vždycky strašně špatně vyslovuje. Mám strach, že to popletu.
2: Já už jsem to popletl tolikrát, jo, že vůbec že? Jako i kdybys to popletla, tak já ti to odpustím a ten kdo ti to neodpustí,
1: nesmál?
2: Tak ať
1: smál by se. Samozřejmě, já tak jsem ti taky smál.
2: Já jsem zákeřňák nejzákeřnější, no. Jdeme taky na zákeřnou otázku, kterou jsi vymyslela.
1: Počkej,
2: jo?
1: Počkej,
2: já v tom prsti vůbec nemám, no, ale má v tom prsti úplně někdo
1: já
2: jiný.
1: Já jsem tam naštěstí prostě taky neměla, ale prosím vás, jinače aplikace. Jo? Jestli nám chcete napsat na WhatsApp, tak můžete úplně klidně v pohodě, ale nebude
2: ale my to
1: soutěžní.
2: Nemůžeme uznat.
1: A v tom WhatsApp, Ježíš, dívej se, já už prostě mluvím o tom WhatsAppu. V té aplikaci telefonní číslo, e-mail a celé jméno.
2: Je to podmínka pro to, abyste mohli s námi soutěžit. Prosíme vás asi po 1897.
1: Jak to bylo v tom?
2: Doplňte si tyhle ty údaje.
1: Jak to bylo ve Třech veteránech, my to s váma budeme zkoušet znovu a znovu.
2: To je hezké.
1: Víš? Jo, takže nebojte hezké. Se, my to nevzdáme.
2: Pojď na tu otázku.
1: Zákeřná otázka zní, je pravda nebo lež, že Markovi před malou chvílí na mikrofon, že ho poplival? Že Marek před malou chvílí poplival mikrofon.
2: Tak, takže aplikace a zase aplikace.
1: A aplikace.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích, špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny!
4: Posloucháš Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Ano, ano, ano, hrajeme o 2000 korun do Golf Park Lhotka, zítra je páteční finále, dneska jsme hledali čtvrtého a vypadalo to, že nikdo nepostoupí.
2: Lidí, hodně lidí se spletlo teda
1: jo.
2: Jako.
1: Strašně moc, já už jsem myslela, že dneska nikoho neposuneme do pátečního finále, ale hleho, jeden to napsal správně. Jo, tak počkej, já pouštím i nějaké hlasovky, my jsme se ptali, jestli je pravda nebo lež, že Mark před malou chvílí poplival mikrofon.
2: Tak, a já to uvedu na pravou míru, samozřejmě jsem ho nepoplival, já jsem tam hodil šušeň.
1: Je to tak, takže vy, co jste psali, že to byla pravda, tak to byla lež. No, tak já vás tady pouštím, abyste mi věřili.
3: Ahoj, je to pravda. A ještě potom říkal, že to nevá, že máte nahradní ty molitany, nebo jak, nevím,
2: ano,
3: jak se to jmenuje.
2: Ano, pánské ochrany, ano.
1: No, ale bohužel.
2: Je to špatně.
1: Nepoplival, tady počkej další.
4: Já zase nic nevím, ale myslím, že jo. Takže bude to pravda.
1: No jo, no.
2: Někdo střílel
1: od
2: pasu, jako klasika, to vůbec nevadí.
1: Ale máme tady samozřejmě i dobrou zprávu. Ahoj miláčkové, pravda to není, je to lež, jelikož jej posmrkal váš nejvěrnější Hannes z centra. Milý Hannesi, tak my tě také zdravíme a posíláme tě do zítřejšího finále. Takže
2: no, tak
1: Honza,
2: super.
1: Koncové číslo 899, gratulka.
2: A jestli se nepletu, tak to vypadá, že opět máme pouze panskou sestavu, že jo?
1: Zatím ano.
2: Tak to jsem zvědavý, jak to dopadne.
1: Já
2: no
1: tež.
2: Gratulujeme.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Růžový soud. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Tak už teď víme, že zítra to bude typicky mužské finále. Martin, Petr, Daniel a Jan. Ale jako pozor, třeba ne, protože ještě zítra budeme hrát, že jo? Tak třeba postoupí zítra žena.
1: Já jsem právě čekal, co z tebe vypadne, když už si řekla, že zítra vyhraje taky chlap, jako, že bude čistě mužské finále.
0: No, tak já nevím, já už to předpokládám. Je to dost pravděpodobné, ale třeba také ne. Každopádně vy buďte zítra připravení, že vám zavoláme okolo té 15:30. Prostě k toho, komu ho vybereme.
1: No, na mě se nedívej, já tady nebudu.
0: Já tady vlastně zítra ne...
1: Ty máš tady zítra Foltýňáka.
0: No vidíš to, já jsem na to úplně zapomněla.
1: Přijde pan učitel.
0: Pan učitel, to on bude mít spoustu historek za ty dva týdny teda ze školy.
1: Já si myslím, že 100%. Já věřím tomu, že už ten první den lidi někteří nebo děti neměli ani přezůvky. Jako já jsem si 100%
0: jistý. To jsem si jistá taky. Tak já se nechám překvapit na zítra.

0: Doprava.
1: Jak to vypadá na cestách? Dopravní nehoda v ulici doktora Martínka, tu jsme říkali už minulou hodinu, tak ta trvá. Je tam neprůjezdný, pravý jízdní pruh, autobus a osobní automobil v sobě.
2: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
6: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio a my se přesouváme do další hodinky odpoledního vysílání Rychlé roty. Tohle byl Elton John feat. Dua Lipa Cold Heart. Mě vždycky babička říkala, studené ruce, teplé srdce, ne? Tak myslíš, že ten, kdo má teďka studené srdce, tak má teplé ruce?
1: Kdo má studené srdce, tak už není ani teplý.
0: Ty jsi mi tady zas úřadoval, že?
1: Já vůbec.
0: A nemůžeš mi to překlikat zpátky, když už jsi tady byl.
1: Ježíš Maria, já si myslím, že používáš vedlejší obrazovku.
0: Ach, maro,
1: já jsem hledal nějaký
0: maro.
1: Dobrý džinglík, kterým bych prostě podpořil Alešův Fresh Mix, protože ten se trošičku zbláznil, ale to uslyšíte až po 17. hodině.
0: Ty už takhle lákáš na Aleška. Já jsem si na něj taky před chviličkou vzpomněla, protože já dneska svačím, podívej co.
1: Ukaž mi to.
0: Takhle ti to ukážu.
1: Selský kefír.
0: Mm-hmm.
1: Ano, tak je třeba...
0: To je oblíbená svačina našeho Aleše.
1: Je třeba, tak on má rád tu kyšku, víš, jak on zase tak do extrému nejde, protože tenhle ten kefír bude určitě dražší a ta kyška je levnější. A jelikož víme, že Aleš si nechá pro korunu vrtat koleno, tak on proto jí tu kyšku a nejí ten kefír.
0: Jo, tak pardon, tak já mám teda kefír, no. Aleš, já se ti omlouvám a klidně ti pozvu na kefír.
1: No, to je v pohodě, ale myslím, že oba dva se vždycky za 2 hodiny sejdete na jedné místnosti.
0: Přesně se střídáme. Rychlá rota na Fresh Radio.

Track. Novinka na Fresh Radio. Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Já strašně nesnáším balení dárku nebo jakýchkoliv krabic, když musím někam posílat nebo někomu chystat dárek. Já to nesnáším.
1: Hele,
0: já
1: za to mě, neumím. Za mě je to dobrý. Když máš takovou tu páskováčku a prostě udělaš jenom švih, švih, švih a máš to zabalené asi za do 40 vteřin.
0: Ale to zabalit to umím a polepit taky, ale neumím to udělat hezky, jo. Třeba příklad, když se blíží teda ty Vánoce, když už jsme teda jako u toho pomalu, jo, tak prostě já, nebo dárky, to je jedno, narozeninové. Já ráda dostanu pěkný dárek, jo, zabalený, mi se to líbí, mm-hmm. ale já to prostě neumím.
1: A mi to je jedno.
0: Rozčiluje. No právě, jakože mi to, já ho dostanu ráda, ale vlastně mi to jedno.
1: Ano.
0: Když mi ho dá někdo takhle pomotaný, jo, že můj Jaroš to takhle zabalí, všelijak, mě to je jedno.
1: Já úplně nesnaším, když vlezu do zásilkovny a v zásilkovně je tak zabalený balík, že se k němu nemůžeš dostat ani nožem.
0: Naznačuješ mi teďka něco?
1: No samozřejmě, protože když někdo zavaluje balík do gafy, tak pravděpodobně už ho nikdy nikdo nerozbalí.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
4: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
3: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
5: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Fresh Radio.
9: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
8: All day, every day.

0: Pasta.
1: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
2: Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
3: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
5: Vyhrávej skvělé ceny!
1: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: zvládnou. Já o to vůbec nemám strach. Pojďme zpátky k těm vánočním a nebo různým dárkům. Ty jak balíš? Přestaň, ty jak balíš dárky?
1: Nebalím, nedárkuju.
0: Ty jako ani nikomu nedáváš dárky?
1: Ne.
0: Ne.
1: Posílám peníze na účet.
0: Nazdar. To je nudilné.
1: Kup si, co chceš. Nebudu nikomu kupovat něco, jestli nevím, že to potřebuje, anebo prostě nevím, jestli se mu to bude líbit a tak dále. Tady máš, love, kup si, co chceš.
0: A když máš nějaký tip, že bys věděl, že třeba někdo ti řekne, ježiš, to je dobré, to se mi líbí, tak ani tak ne.
1: Já s tipama chodím tak maximálně do tip sportu, víš?
0: Ale peníze taky moc nenosíš.
1: Samozřejmě.
0: No, podívej, kdybys tady typoval pořád, tak sypej. Já ti taky budu dávat tipy a ty tam můžeš chodit.
1: Ne, ale to jako já většinou ne. Já už netipuju.
0: Už netipuješ.
1: Mě to nebaví.
0: Mm. No, tak hele, mě by třeba i zajímalo, jak to mají naši posluchači s tím balením. Jestli balí rádi, pečlivě, pěkně, vybírají. Prostě je tam pěkná mašlička takhle, nebo to mají na háku, tak jako my.
1: Jasně, dám vám doporučení, nic nebalte.
0: Ale můžete někoho zbalit třeba.
1: To můžete. To je ale zase něco jiného. Posloucháš Fresh Radio.

0: No vy se nám vybarvujete teda jako hezky, jako.
1: Co myslíš, balí nebo nebalí?
0: Já myslím, že tak 80% má na to úplně stejný názor jako já a ti ostatní to hází do tašek a prostě nebo to dávají v originálním obalu a tak dále a tak dále. Hele, já myslím, že to je naprosto v pořádku, protože pokud chceš něco zabalit pořádně, tak si najdi nějakou balící službu, obzvláště co se týče Vánoc, jinak prostě fuk, taška, nazdar, hotovo.
1: Dárková taška to jistí, no, to jsou nejčastější názory, které nám tady přišly, ale ti zase můžu říct, že ošklivě zabaleno, jako tvým stylem třeba, jo, tak no. Halabala, pořádně no. Oblepené páskou, no. Tak je pro mě jako dobrodružnější a přijatelnější, než když to dostanu v té dárkové tašce. Jako,
0: fakt,
1: si s tím někdo nedá vůbec tu práci.
0: No a teď si představ, že já to hodím do té dárkové tašky.
1: Až to zabalíš.
0: Až to zabalím.
1: Tak to, tak to je v pořádku.
0: Je to celé oblepím gafou a ty budeš celá z toho nadšena.
1: To jsem v klidu, tak si to chystej za 2 měsíce, jo?
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: já jsem si na něco vzpomněla.
1: Povídej.
0: Já jsem si vzpomněla na to, že ty jsi mi chtěla říct, co se ti ještě dneska stalo a já jsem na to zapomněla. Až teď jsem si vzpomněla.
1: Ježišmarja, neměla jsi to vůbec vytahovat, protože je konec hodiny. No a jestli si myslíte, že opravdu jako už nemáme, co bychom vám dnes řekli, tak věřte tomu, že to není pravda, protože v příští hodince bude něco, co se může stát jenom Urbancovi. Věřte mi, nikomu jinému se to nemůže stát, protože takový debil, jak jsem já, počítá mezi vámi, není vůbec nikdo.

0: Doprava. No a v této hodince mám pro vás dobré zprávy, protože aktuálně není u nás v Moravskoslezském kraji nahlášená žádná dopravní nehoda. Pokud byste o něčem věděli, tak klidně napište na 77337136.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: No, super.
4: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Marek, Marek, protože vy ladíte Fresh Radio, tady Jirka Rota, Marika Michaela a Marek nám slibuje, že nám poví, proč je, nebudu to říkat to slovo.
1: Dobře, tak já jsem se dneska ráno probudil, úplně klasický začátek a je to neuvěřitelné, ale moje první myšlenka nebyla na močení, ale na to, jako uvařím polévku.
0: Tak jo? Ku podivu, Marku, teď, u tebe.
1: No, a teď si to představ, že prostě jedeš v té hlavě, co už byly, co jsem teďka jakože vařil a vařil. A teď mě napadlo, hrnej, pojďme udělat něco jiného, něco, co jsem ještě nikdy v životě nevařil. Tak jsem si zajel přes počítač na nejlepší české polévky, neuvěřitelné, na prvním místě je česnekačka.
0: Mm, jo? To bych brala,
1: a ta se dá prostě uvařit asi zhruba, nevím, na 22, jo. Tam ten tam dáš tam to, jo. Dáš tam to, dáš jo. Tam tvarůžku, dáš tam sýr, dáš tam vejce, nedáš tam vejce, prostě úplně neuvěřitelné. A pak to skákalo, samozřejmě je tam zelňačka, je tam kulajda a teď říkám hrachovka.
0: Ne.
1: No, nebudeš tomu věřit a teď jsem říkal, kurňa,
0: ty a hrachovka.
1: Já jsem to neměl, nepamatuju, tak hned jsem hledal recept na nejlepší hrachovku, tak jsem našel na internetu recept na hrachovku, říkám, jdu na to. Tak jsem to prostě udělal, ty ingredience, všecko tak, jak to mělo být super, akorát mamina říkala, no, ale mě tam chybí aspoň trošku špeku, víš, kdyby si vysmažil, že ať je tam trošku, alespoň kousek
0: ano,
1: masa.
0: Ano.
1: Říkám, masa, dobrý, tak jo, tak vytáhl jsem ten špek, nakrál jsem ho a začnu ho rozpouštět v takovém hrníčku, jo, promícháváš to tou lžičkou, no a teď jsem tu lžičku prostě olíznul. Dal jsem si ji do pusy a prostě horkou jsem si ji olíznul.
0: Ty máš spálené patro?
1: Mám spálenou celou hubu, akorát jsem ti to ještě neřekl.
0: Hele, tak ale to jsi teda hodně odvážný.
1: No, hrachovka byla výborná, ještě jsem k tomu udělal cibulové kroužky, aby to bylo prostě jakože fakt čupr-mupr. A dokonce jsem ji rozmixoval, takže to byl takový skoro hrachový krém. Akorát mamina říkala, že ještě bych příště mohl nakrát nějaké rohlíky a udělat tam krutonky.
0: To bych si dala taky s krutonkama.
1: No,
0: říkám, bez toho bych ti to taky nejedla.
1: Kdyby si odhodila berle a zahrala si, jak jsi mladá, tak si mohla ty krutonky osmažit sama.
0: Ty jsi krutý.
2: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: To je taky dobrá sekačka tohleto.
1: Jsem se tě zrovna chtěla zeptat na to, co si o tom myslíš.
0: Ne, super, jako v pohodě, dobrý.
1: Protože mi to připomnělo, já nevím, jak se jmenovali, jo, to bylo na Kalrosech, byli na té druhé hlavní stage, takové to asijské K-pop, prostě, to byla trio nebo čtveřice, já už nevím, kolik jich tam bylo těch holek. Ale to bylo tak obrovský úspěch, to byla vlastně tak strašná blbost, pro mě to bylo, jsem si říkal, takový bizár, že vlastně mi to i bavilo, jako, že to bylo fakt jako dobré, tak mi to teďka připomnělo. No.
0: Ne, je to super, no. Já se jenom zeptám, napsal někdo, jaký jsem debil, nebo
1: ne,
0: potvrdil člověče, to někdo, nebo
1: ne,
0: nikdo.
1: Člověče, to by si nikdo nedovolil.
0: Ne, tak to je dobré, tak to jsem hrozně rád, jako že stojíte úplně někde jinde a že opravdu se to může stát každému.
1: Může.
0: I když musím říct, jako hodně to pálalo.
1: No prosím tě, já jsem si na to vzpomněla teďka na jedno video, které jsem viděla, si mi to připomněl. To byl právě borec, který zase dělal něco na pánovičce a on sehl se, protože mu něco spadlo a tu pánvičku si vylil na Tazara a to jako nechceš.
0: Ale to ne, to
1: si
0: nechceš.
1: Myslím, že lžička jako je ještě dobrý.
0: To si myslím, že ten má popaleniny 3. stupně, no. A ještě teď leží naložený někde v kefíru.
1: No.
0: Ne, ono se říká, že kefír je na to nejlepší na popaleniny.
1: Jinak víš, co mi se vždycky stává třeba, že si, když mám bonbon, tak si poškrabu, dělá se to nahoře, nebo jo. To patro. Ty to je ale taky pěkný hnus.
0: To je teda.
1: Pak se mi nechtějí jíst bonbony teda.
0: Fuj, bonbone jeden.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: 3x v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: ženatý, tak nejsi sám, kdo má podobné zkušenosti, čověče.
1: Jo, ale jak jsem to teďka četl, tak podle mě to bylo ještě horší, než to, co se stalo mně.
0: No
1: jako.
0: To teda bylo horší, to musíme přečíst.
1: Protože já jsem jenom oblíznul tu lžičku, nebo neoblíznul, jsem si ji strčil do pusy a prostě jsem jakože oblíznul, tím pádem vnitřek pusy mám trošku spálený, naštěstí to asi není moc, ale tady nám Honza napsal, jako jo, přečti to ty, to by to jde líp.
0: Dobře, já to přečtám, budu to muset trošku jinak přečíst, než nám to napsal.
1: A nebo to mám přečíst já.
0: Tak si můžem dát na půl.
1: OK, tak jo, tak já začnu. Tak jinak začni. K těm spáleným ústům, jo?
0: Ano.
1: Jednou měl kamarád narozeniny u Vesela v Marleji a bylo tam tak bokem cateringová zóna a byla tam celkem tma, že ochutnám jedné z várnic. Vzal si lžičku a jemně trochu z vrchu nabral.
0: To, co následovalo, byl masakr. Ta várnice byla naplno a byl to guláš. A na vrchu byla jen masnota a já si dal plnou lžičku. Skončil jsem normálně u doktora s popáleninami druhého stupně.
1: Ale to je úplně masakr, jako když to musíš přece cítit, jako nemůžeš to hned dát do pusy. A navíc

0: nahoře ten olej, opravdu, jestli ta varnice byla naplno, tak jak to nepofoukáš, tak já si dovedu představit, že on musel mít spálený i jícen, jako, nebo já nevím.
1: To muselo být strašné. Měsíce léčil. No já se nedivím, protože když je tma a teď máš hlad, víš, jak máš takovou tu žravku, tu pažravou a chuť ještě na ten guláš, no tak já to úplně jako umím si představit, že prostě se ti to stane v té tmě.
0: Hele, sorry,
1: to je fakt nepříjemné.
0: Mě to bolí ještě za tebe teda.
1: Marka už to vlastně nebolí teď.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém

0: Já to kašlu dneska.
1: Ne, to je úplně v
0: pohodě,
1: ne?
0: Já to kašlu, ty na to taky kašleš, já to taky kašlu.
1: Ale to není zas tak hrozné, já jsem si prostě nevšiml, že se rozsvítilo zase to červené světlo, které tě vtáhne tady mezi posluchače a prostě z tebe udělá zase někoho, kým před chvilkou, než to červené světlo, si nebyla. Víš?
0: Tak dneska dokazuješ, že jsi stejný z masa a kosti jako všichni ostatní. Smrkáš tady, kašleš tady, no.
1: A ještě prdím, jako jo, ale
0: taky,
1: to je v pohodě.
0: To už nedělej, jako do mikrofonu.
1: Ne, to ne, ale to vůbec není špatný nápad, to bychom někdy mohli nahrát. Ne? Že bychom si dali takový prd chlupatého řidiče nákladňáku.
0: Prosím, ne, dobrý, tě, nemáš tam
1: pěkně, jo, jasně, jdeme do závěru dnešního vysílání. Já jsem tady našel samozřejmě jak jinak jeden internetový vtip a uvidíme, jak se ti to bude líbit. Miláčku, jaký dárek k narození nám by si chtěl? No, nevím. No tak co se ti líbí? No, sousedka ze čtvrtého patra.
0: To je teda.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle, ten má ale klapy.
8: Je, tam je dinosaurí mláďácko.
9: Mimino Stegosaura.
10: On chodí.
11: On je živý.
8: Hoši, velké řeště s průlízkami.
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
13: A dívejte, tam je ten velký.
14: Ten má krk až do nebe.
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
15: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: Doprava. Doprava.
1: V Ostravě dobrý, ale dopravní nehoda je nahlášena v Kravařích. U Opavy kousek, jak je Lidl, dva osobní automobily tam jsou v sobě, takže u tohohle obchodu dávajte pozor.
2: Chceš mi říct, že Ostrava je úplně čistá?
1: No není tam nic.
2: A nikde se neměří, nikde nic, všechno v pohodě?
1: Nic, nikde, no, dobře, nevidím, dobře, tak jo, nikdo tak nic nepsal, pro mě to znamená, že nikde nic není.
2: Ok, v pořádku, ještě nebudu trápit, rychlá rota jde do finále a my musíme představit úžasný a skvělý Fresh Mix od Aleše Bruny, který proběhne mezi 17. a 19. hodinou. No a pak je tady náš pravidelný 14. deník Puls, který je pravidelně teda mezi 19. a 21. hodinou, mají ho na starosti Priest, Nicky Bunny a taky Matyáš Ožana. A jestli se nepletu, tak tam dneska budou mít speciálního hosta, nebo lépe řečeno speciálního hostku, se kterou si budou povídat. A taky myslím si, že tam bude nějaký super setík.
1: OK, tak dík. Ano a vlastně v pondělí.
2: Ty si to zítra užij, já si to užiju někde jinde a krásný a úžasný
1: a
2: víkend vám přejeme.
1: A tu zítra budu, tak čus.
2: Čau.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda. Fresh Radio.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

Tak se na Fresh & Mix startujeme před čtvrtku. To bude hodně taneční, ale než se k tomu propracujeme, tak je tady společný duet Jaded. Hezký poslech. Nějakové Vecela a Ella Langley, obrovský v současnosti. Tohle to je trošičku tanečnější remix od Ultimixu. Nebo z Ultimixu, tak přesně.

I dneska budeme trošku vzpomínat, pravda. Hodně tanečně. Dáme si klubovky z minulosti, ale tu a tam si dáme i nějaký krásný popový jedík, to funky jedík v tomhletom případě, protože připraven George Michael, jo.

Adam Lambert občas si zaspívá s Queenama na koncertním turné. Také vydal novou desku, tady je Under the Rhythm. A spod samozřejmě notoricky známý

Don't leave me on the dance floor. Neopouští mě nikdy, když jsem na tanečním parketu. Carly Rae Jepsen. Tak trošku prý to zní jako ABBA. Psali v recenzích. Jo, možná jo.

Dancing in Moonlight. Zatím poslední úspěšná verze tohoto starého songu. Pár let zpátky Jubel.

V originále King Harvest, pak to udělali Top Loader. A tohle je zatím poslední úspěšná verze. Ale nebojte, to se zase vrátí.

Gail a její neslušný song A, B, C, D, E, Fuck You. Tak je trošku ten ještější remix, který používám teda, hraju ho často. Ten originál jako... Ne, tohleto je použitelnější.

0: Madonna, Kylie Minogue. Love Sensation v nové verzi.
1: Aleš Vrůna in the mix.

0: Originál je bez Kylie Minogue. Po vydání alba tyto dvě dámy se sešly a řekli si, ej, to by nemusel být špatný nápad, který by pomohl nám oběma. Tak proč to neskusit? Maruna, Kylie Minogue, Love Sensation, za chviličku jsem zpátky in the mix. Naše tři frekvence, aplikace a DAB+, jsme fresh.
1: Fresh Radio.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Přesně jak jsem sliboval, jak jsem avizoval. Pojďme se vracet do minulosti tanečně. Kolik? 15, možná i 20, možná i 25 roků. Prostě tak nějak ten přelom tisíciletí, jo. Black Legend, Daft Punk, Michael Gray, hezký poslech. Jste na Freshy, in the mix.
1: Buď fresh.
2: Fresh.

0: Original Indie Blast Night, DJ Saved My Life, takhle to našláplý Sima Zanadži.
1: Přes skoro 20 lety, no.

0: jedeme bomby!
1: Jo, tak Saints remix roku 2008. Taky písnička, která už se řadí mezi klasiku Something Good. A my jste na Fresh in the Mix. Slyšíme staré taneční hity první dekády. Nového tisíciletí, plus minus teda, no.

Rapture Mojo. Písničky, které se dají pořád do kolečka v různých remisech, tohle to jsou originální verze. Zhruba čtvrt století zpátky. Letí to, ale letí to všem a to je spravedlivé.

Stonebridge s Terezou, Food Em High. A taneční vzpomínkový čtvrtek na Freshy na Mix.

One Republic. Jinak těch getů bych tam mohl nasázet klidně 20. V tom období byl velice plodný. Tak tak, tohle to je originál, tedy Starlight, Superman Lovers.

Nejdříve instrumentálka, tenkrát se dělalo hodně instrumentálek, dobrých instrumentálek. A pak se to vždycky opatřilo bokálkem. Shapeshifters a písnička o Lole, Lola Stem.

Most Special Love. To byly tady velké vecky, taneční vecky první dekády nového tisíciletí. Tady je zhruba 15, 20, 25 roku zpátky. Do 90. jsme dneska nešli, ale možná to zkusíme příště zase s 90. Doufám, že vzpomínání se líbilo, že jste si trsli a zamáčkli slzu. Jsme fresh. Za chviličku pokračujeme, dáme nějakou aktuální muziku. Letní.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
6: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
8: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: na úvod další části dnešního čtvrtečního mixování na Freshi. Ulti Remix. Tak jedeme tanečně, jedeme aktuální věci, občas to prošpikujeme nějakým jedem nebo nějakou novinkou. Prostě klasika.
1: Fresh Mix a

dneska vyšla nová americká hitparáda. A Boston je tam pořád druhé. Těsně za Choosing Texas, Ellie Langley. Skoro půl roku je tahle ta písnička v Americe. Hodně úspěšná. A nejenom tam.

0: Vydám taky novinkový single Miley Cyrus, pardon, jen Miley, takhle už si říká zkráceně. Tady je Bass Pursuitus JL Rocco Remix.
1: Fresh Mix s Alešem Brunou.

Simmons a Will.i.am. Jedna stará dobrá věc. Nesmrtelná, bych řekl. This is love. Hlavně tenhle ten klavírek, klavírní motiv. A pak to This is love, this is love, this is love. Klasika.

Ale jestli máte rádi starou muziku z tohoto období, tak za chviličku si dáme pár dobrých starých nestárnoucích tracků in the mix. To znamená přelom, no a možná spíš po přelomu. Dobrá, prvních 10-15 let, plus minus. Už za chviličku na Freshie in the mix.

Superfly. Stronger Than Before, tady Energy 52 v novém mixu. Slyšíte už ten podklad. Café Del Mar. Dneska už spíš Mambo, no. Na Ibiza.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
1: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
9: On je živý!
8: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
10: A dívejte, tam je ten velký!
11: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
12: Moje auto mě reprezentuje.
13: Automička IMO.
12: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
13: Automička IMO.
12: Perfektně umyté auto od 109 korun.
13: Automička IMO.
12: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
13: Automička IMO.
12: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
14: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

Tak tlačíme to do finále při čtvrtku. A tlačíme to tanečně, aktuální letní muzikou. No, spíše do zvuky prázdnin. Tak, hezký poslech, jste na Freshi. Tohle to je Fatboy Slim a taky Topic. Right Here, Right Now. Remix roku 2026.

byla předělaná Eve, Who's That Girl? Jste na Fresh in the Mix? Jdeme letní pecky roku 2026, ano, spousta předělávek a remixů. Ale tak to prostě je, no.

pomaličku jistě to tlačíme do finále. Pokud byste mě chtěli vidět naživo zítra, tak v pátek jsem v Opavě v Infernu. V sobotu nějaká opožděná svatbička. No a zase v úterý po 17. In the mix. Na vlnách našeho rádia. Fresh.

Tahle ta slavná taneční věc taky lítá po světě v různých remixech. Tahle ten se nejčastěji hrál letos v létě. Not Without Friends remix. Sophie Ellis-Bextra, Spiller.

finále ještě kultovní Scorchio 2000. Samozřejmě nový remix. A velšský DJ Saša.

Barry, který v tom trošku plave, Barry Can Swim. My hodně hrajeme Dance, Dance, Dance, tohle to je ten předešlý single letní. Return to Bivol. Tak zase v úterý čus.

0: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio. Fresh Radio. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
0: Každý táta má jednu věc, které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Buongiorno, amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Puls. Priest, Nicky Bunny, Matias Ouzana a jejich hosté. Každý lichý čtvrtek od 7 večer na Fresh Radio.

0: Další epizody Pulse Radio Show tady u nás na Fresh Radio. Dnes je tady ve studiu strašně moc lidí, se musím přiznat, takže já jsem z toho droben nervózní, ale určitě se přesto dostaneme, protože začínáme jako vždy naší top 6 a na jedničce byl My Mind a Hypnotic Tango Not Ready Remix. Původní Hypnotic Tango je už z roku 1983 a dodnes patří mezi kultovní Italo Disco tracky. Not Ready mu teď dává nový klubový život. A teď už pod námi hraje dvojka, což je Waterstone, Amanda Wilson a jejich It's Over Now. Amanda Wilson stojí za řadou známých dance vokálů a její hlas je přesně ten typ, který dokáže z klubového tracku udělat pořádně zapamatovatelný moment. Mám dojem, že ten vokál znám třeba z Freemasons.
1: Minimálně, a tyjo, ty jsi to za sebe vypustil, nikdo nestíhla nic říct ani. A jinak zdravím taky posluchače.
0: Jak jsem říkal, no je tady strašně moc lidí, takže
1: nebuď nervózní, teďka my jim to vlastně předvádíme teďka, tak pojďme jim to předvést, jak to má být.
0: Takže za mixem Priest, totiž za mikrofonem Priest.
2: Za mikrofonem. Za mixem Matias Ozana, za mikrofonem Nicky Bunny a vedle mě ještě náš dnešní host DJ Eva.
1: Která bude hrát z vinilu.
0: Wow, další vinily, tak to se moc těšíme. Samozřejmě bude dneska i soutěž o lístky na venkovní akci od Exitu. Máte se opět na co těšit, takže volume doprava.

0: Právě dohrál Tommy Glasses on the Dance Floor. Tommy tady servíroval přesně to, co název sliboval. Jednoduchý chytlavý groove, který měl jediný úkol, a to dostat nás všechny na parket. Právě hraje Straight Cox na Light, Keep on Walking. Tato dvojce sází na výrazný vokál a old school house feeling. Track, který funguje jako malý návrat ke kořenům klubové hudby.
1: Já jsem měl pocit, že máte začal dneska trošku pomaleji, ale už se dostává tady do toho svého hauzíku. Tohle už je přesně Matias Ozana, jak ho známe.

0: Takže teďka už pod námi slyšíte šestku z naší dnešní top šestky a to je Revival House Project Annelisa Lamola Music in Me remix od Who. Who z původního tracku udělali moderní klubovou jízdu s teplým groovem a výrazným vokálem. Potvrzuju. Přesně materiál na pořádný peak time a peak timem končíme i naší dnešní top šestku. Track předtím byl track Keep on Walking, o kterém mluvila Nikča, trošku se nám to tady pomíchalo, takže vám dlužíme tu čtyřku, která byla ještě předtím a to byl Samo a Sugarstar featuring Miss Bunty. I'll be your friend. Sugarstar patří mezi stálice house scény a spojení s vokálem Miss Bunty dává tomuhle tracku pořádně soulful atmosféru.
1: Já věřím, že se v tom všichni vyznáme a za chvilku se můžete těšit na pikantní otázky a odpovědi naší DJky Evy.
0: Otázky budou určitě pikantní, záleží, jestli ty odpovědi. To se dozvíme za chviličku. Teďka chvíli máte Sin The Mix.

0: Nám už se tady houpají bočky.
1: Některým jo, máte si k tomu musel sednout dneska.
0: Protože je starší člověk, toho omlouvá.
1: Každopádně, jak jsme slíbili, máme tady našeho dnešního hosta, kterým je DJka Eva. Ahoj, Evi, ještě jednou tě vítáme.
2: Čau.
1: Jelikož jsi host jako každý jiný, musíme taky na tebe vystřelit naše Pulse Shots.
0: Shots. Začínáme. Jaký byl poslední seriál, který jsi viděla?
2: Seriál Gentlemani.
1: Film raději doma na gauči nebo v kině?
2: Hele, asi v poslední době doma.
0: Raději single player nebo multiplayer v rámci her?
1: Jestli hraješ videohry teda vůbec? Asi ne.
0: To je takový archaismus.
2: Jo, jako PSko doma mám a jako jo, spíš single. Ne?
1: Jasně. Jaký je tvůj ideální víkend, když nehraješ?
2: Ideální? No, tak asi navštívit maminku, zajít na dobrý oběd. Ale jako...
0: Pohodička.
2: A když nehraju teda, no.
0: Star Wars nebo Star Trek?
2: Asi Star Trek.
1: Marvel nebo DC?
2: Čověče, tady to je takové někde na půl, no.
1: Okay.
0: S jakým jídlem máš toxický vztah? Může to být buď dobrý nebo špatný, samozřejmě.
2: S jakým jídlem toxický vztah? McDonald.
0: Mm-hmm. Hej, tak to máme stejné.
1: A dobrý nebo špatný?
2: Nešpatný.
1: Jak často experimentuješ s novými žánry nebo zvuky?
2: Velmi často.
0: Kdyby jsi mohla vybrat ikonické místo, festival, klub nebo nějakou památku, kde by jsi ráda ještě zahrála?
2: Kde bych si ráda zahrála? Na Lise hoře.
0: To zní dobře, tak až tam budeš hrát, tak nám řekni, jo?
2: Ne, je to trošku v procesu, tak uvidíme.
1: No tak prosím. Kdybys měla dělat DJský workshop a předávat zkušenosti, co by byla první věc, kterou bys učila?
2: První, druhá, třetí, čtvrtá a nauč se doprčit spočítat už konečně.
1: Jo, jo.
0: Který song bys zakázala pouštět na party?
2: Despacito.
1: Proč ne? To už tady taky bylo. Ano. Jaký track tě naposledy donutil dát repeat?
2: Jaký track? Jo, asi Children, ale teď ti neřeknu přesně, v jakém tom remixu to tam mám, ale to bylo jako takové.
1: Takže no. Robert Miles.
2: Ano, přesně. No.
0: To slyšíme jako... dneska?
2: No dneska asi ne, když to hraju z desek. Jo. Tam to nemám, nestihla jsem to vypálit.
1: No. Okay.
0: Co ti lidi nejčastěji vyčítají, pokud teda něco?
2: Co? Já nevím. Nejsem si toho teda přímo úplně vědomá, ale to by museli říct asi ti lidé, no, spíš než já.
1: Ok, nejdivnější nabídka, která ti přišla na sociálních sítích?
2: Nejdivnější, to bych asi nerozváděl radši.
0: Rozvěď, nás to zajímá.
2: Myslím si, že to ještě není po 22. hodině, takže jako...
0: Dobře, okay. Tak my se tě zeptáme tady v soukromí. Jaký song tě baví, ale stydíš se, že ho máš ráda?
2: Jaký song mě baví a stydím se, že ho mám ráda? Jo, no tak asi to nebude z elektronické taneční hudby, ale jako v podstatě, no tak jako mám v píči na lehátku, no. Jako,
1: Horký, že
2: ale je to název songu, takže
1: Horký,
2: jako...
1: Horký, že slíže, ano.
0: Ano. Máte se úplně červená, dívejte.
1: A Horký, že slíže, jsou super kapela,
2: ano,
1: to je jako,
2: ano.
1: O tom
2: ano.
1: Žádná.
0: Super.
1: Evi, díky, myslím si, že jsi prošla.
0: Prošla jsi a za fuku se tě ještě na něco zeptáme.
2: Dobře.

0: Naši hosté na Fresh Radio a naším dnešním hostem je naše dobrá kamarádka DJka Eva.
1: Čau, a moje čau. Kolegyně z Alliance of Music.
0: A moje bývalá kolegyně z Alliance of Music.
2: Tyjo, to je hrozné, tyjo. Kde jsem bývalá, kde jsem současná, tyjo. To má nějaké poměry manželské, tyjo.
0: Velmi křehké vztahy.
1: Jo. Ano. Tak co, Evičko, jak se dneska máme?
2: Hele, já velmi dobře, no.
1: Jaké máš vyhlídky? Máš teďka nějaké plány, kde budeš hrát, co je nového u tebe, protože už jsme tě tady samozřejmě měli.
2: Ale, tak co je nového? No tak jednak víme, že jako DJka Eva vlastně house, tech house, ale jsem věnuju se teda, když už jsi zmínila teda ten Alliance, tak pod Evelyn techno. V současnosti si myslím, že jsem už jako i třeba tady v tomto posunula trošku, jako že jsem definovatelná, takže myslím si, že jsem i v tomhle dozrála dneska už, takže jako to je asi jedna z těch věcí. Co se týká DJ Kevy, tak v poslední době hodně poslechovek. A docela taková jako zajímavá věcička, která mě docela chytla a baví, je to takové jako v podstatě přes denní, nejedeš nějakou noční party, začneš v 6 hodin večer, skončíš v 10, většinou to děláme teda ještě zatím venku, dokud ještě teda počasí je.
1: Mm-hmm. A řekni teda kde?
2: Hele, teďkom zrovna zítra v Nargy baru v Místku, tam budu od 6 do 10.
1: To je Dýmkarna, že?
2: Jo, Dýmkarna, ano, přesně tak. A je to tam vždycky super, mám perfektně udělanou tu terasu takovou vlastně, kde se dá posedět. Když to ještě tak jako doplníš nějakými světly a takhle, je to takové útulné a já vlastně do toho hraju takové spíš progresivy, takové ty melodické věci, jakože.
1: Tak pro všechny, kdo je z Fritku z Místku, tak se zastavte za Evkou.
2: To bylo hezké, jako z Fritku z Místku, protože vždycky řekneš z Fritku z Místku a každý se tě zeptá, Frídek nebo Místek? Já ti řeknu Frídek.
1: Já to beru jako prostě celek, no ale já vím, že to rozděluje řeka, že?
2: Rozděluje to řeka, no přesně tak. No. Jednou nohou si ve Slezsku a druhou nohou si už v Lašsku.
0: Hezky.
1: A ty nám teda dneska zahraješ z vinilu, tak se na to těšíme.
2: Ano, ano.
1: Hauzíky teda. A kdybys měla říct teda, co je pro tebe jako záživnější, hrát z vinilu nebo normálně z playeru?
2: Hele, takhle, ráda hraju z playeru, co si budem a vlastně, pokud to máš porovnat, co z toho je jako jednodušší, tak vinyl je větší dřina, jednoznačně, takže to vlastně, kdy já jsem začal hrát vinily, tak mi k tomu kdysi dávno přivedl právě náš společný kamarád DJ Jimmy, který mě to teda učil a jsem za to vděčná, protože mi to dalo trošku jiný způsob pohledu na styl mixování, jo? Protože vlastně nejedeš striktně jenom to, že se díváš, že máš nějakou na playerech, máš vždycky zobrazenou waveformu, máš tam prostě všechno, vidíš BPM a takové věci a tady u toho to nevidíš. U toho se fakt musíš naučit pracovat se sluchem, s tím bitratem,
1: bitratem, s tím počítáním, které jsi zmiňovala. Ano.
2: Umět číst desku, to je taky důležitá věc, protože vlastně podle hustoty...
1: A co ti myslíš, to bys mohla rozvést? Teda?
2: No, můžu to rozvést tak, že vlastně ty na té desce vlastně vidíš, jestli vlastně kde zaprvé se nacházíš, to je jako první věc, kde máš tu jehlu, ale druhá věc, že podle hustoty těch drážek, které vlastně tam jsou, tak třeba i poznáš, kdy je to třeba takové, jak já říkám, vždycky ty mezihry, takové jako, nebo kdy ti začíná drob a takhle, protože ono vlastně tím, jak se tím mění ty hustoty,
1: takže stopa drážek, vlastně taková.
2: Vlastně sleduješ tu stopu a podle toho i víš vlastně, aha, teď a vlastně jedeš si vlastně, jako kdyby to začátek toho dalšího.
1: To je zajímavé. No. A my to dneska uvidíme a posluchači uslyší.
2: Jako já si přinesu. Myslím, že nejsem úplně nejpovolanější asi jako o tom tady mluvit, jako známe tady v Ostravě celou řadu takových, včetně třeba Romana Chmiela, který tady vlastně má svůj pořad, jo, takže to za mě třeba je borec a mistr, jako takhle se týká vinylu. Nedávno jsem měla teda tu možnost vystoupit na 100% vinyl akci od Etáže tady v Ostravě, kde byl Roman Hajt a to jako vám můžu říct, že toto vidět, mixovat tak. A desky jako valit jednu za druhou.
1: A ještě k tomu se to měli venku, že?
2: A skoro vlastně na tu desku ani nesáhne, on to mixuje přes pitch fader, to znamená, on si prostě opravdu posouvá.
1: No a moje otázka, vlastně vy jste to měli venku a jak se vám hrálo venku, tam přece ten
2: to super.
1: Vítr vlastně hraje roli, protože...
2: Já jsem to stihla.
1: Jo? Nefoukalo ti do té přinesky,
2: mě se to nedotklo, já jsem si zahrála perfektně a vlastně to, co jsem hrála tam, tak vám dneska vlastně dám tak nějak, mám to pěkně už připravené, takže...
1: No a ještě možná moje teda poslední otázka. Nějakou akci, na které teďka budeš hrát třeba tady v okolí v Ostravě přímo jakoby nějaká večerní akce, ne teďka jenom ta poslechovka?
2: Večerní, no tak v podstatě mám teďka hodně ty poslechovky, co mě, jo, vlastně příští týden 19. teda pod Cikurakem.
1: Mm-hmm. Super.
2: Takže tam už to známe.
0: Super.
2: Budu tam s naším kamarádem Šmíďákem, respektive tam bude vystupovat pod Whitefield, protože on vlastně pod tím hraje hauziky.
0: Skvěle.
2: Takže tam to bude super, no.
1: Tak skvělý prostor. Tak my se možná přijdeme podívat.
0: Báječný
2: to
0: prostor.
2: To doufám, že se vidíme.
1: Super, super.
0: Báječný prostor. Co chystáte třeba pod Alliance of Music?
2: Hele, chystá
0: jestli
2: se.
0: Jestli něco chystáte.
2: Hele, chystá se. Jako teprve příští týden budeme mít takovou válečnou poradu, protože stala se taková věc, kdy dokonce vlastně, ale to si myslím, že se Ondra zlobit nebude, když to řeknu, budeme mít poprvé na Kelleru i nějaké zahraniční jména.
0: Wow.
2: Takže,
1: bude to
2: není, už... to teda, není to jako ze Slovenska, jo? Jako takhle.
1: Je to,
2: jo?
1: Fakt, je to fakt
2: zahraniční jméno a myslím si, že jako teď ještě nebudu předbíhat, až to bude celé jako ready, ale myslím si, že jako to, co půjde ven, tak budete překvapení.
1: Každopádně termín už můžeme teďka prozradit, bude to 20.11.
2: Ano, ten už je definovaný. 20.11. Přesně tak.
0: Skvěle.
1: A informace se dozvíte brzy.
2: Velice.
1: Dobře, tak Evi, my se budeme těšit na tvůj setík. Takže za chvilku už vlastně přijde tvůj čas.
2: Takže budu muset tady připravit ty gramce. To je zase ten rozdíl právě proti těm playerům. U toho gramce se fakt na to musíš připravit, musíš si udělat, vlastně musíš znát to, co hraješ, když to vlastně u těch playerů až tolik nemusíš. A zase jako u playerů mě víc baví to, že já občas ráda, velmi ráda improvizuji, takže já vím, kde co jako takhle mám a ráda si s tím hraju kolikrát jakože bez přípravy, ale je to někdy i mnohem lepší. No.
0: Jasně, díky moc za rozhovor a budeme se těšit na ten guest mix.
2: Já hlavně děkuji za pozvání.

0: Je to tak, je tady naše oblíbená rubrika, nebo teda spíš vaše oblíbená rubrika, Party Pass.
1: Mělo by to být jejich oblíbená rubrika, protože my rozdáváme, oni získávají.
0: A tebe vítáme za mixem.
1: Ahoj.
2: Dneska
1: jsem všichni za mixem normálně. Ale já bych chtěl jako podotknout, že Honzík to vlastně řekl na začátku velmi dobře, protože on je za mixem, akorát zvukařským.
2: Ano.
1: Rádio.
2: Vlastně se tolik nepletla.
1: Nepletlo se vůbec, Honzík, je to dobrý. No, jsi nervózní z té návštěvy, že?
0: Ale teďka nejsi za mixem.
1: No teďka už ne.
0: No.
1: Teďka
2: konečně
1: hele,
2: stojíš a nesedíš.
1: Teďka stojím za mixem.
0: Teďka si
1: před mixem.
0: Přímo před mixem.
1: OK.
0: No nic, pojďme zpátky k tomu party passu, prosím.
1: O co budeme soutěžit? No napsali jsme našemu starému, dobrému, známému z Brna to. Majiteli Exit klubu a Exit Events. Páťa Duncan Gray. Patrik Šedý. A budeme soutěžit o vstupenky na Exit at the Castle, který proběhne klasicky v Brně na Špilbergu.
2: A bude tam můj jeden z nejoblíbenějších interpretů v rámci Techna DJ Rush.
1: Fakt?
2: A úplně mě mrzí, že tam nemůžu být, protože já jsem kdysi v Exitu před ním, ne, po něm hrála.
1: No.
2: A tam jsem si ho zamilovala a od té doby hraju jeho tracky a kdybych nehrála tady v Ostravě, tak už tam dávno jsem.
1: Máš ráda Plešounka, jo?
2: Miluju ho.
1: Jo, tak to je super.
0: Miluju ho.
2: Hele. Akorát on je to trošku na kluky.
1: Já jsem chtěl říct, kdybys byla kluk, tak tě miluje možná i on.
2: Já jsem věděla, že to máš v očích.
1: Jo, úplně mi to napadlo. No každopádně bude to dvoudenní akce, v pátek je právě techno edice, no a v sobotu dramíky, kde vystoupí Subsonic a Euphoria z Rakouska, takže velmi nabitý to line-up na konec léta. A co bychom ještě dodali, kromě toho, že to pořádá jak kdyby partička z Brna. Mimo jiné tam vystoupí Denisa B2B Jacqueline, takže i ostravská zástupkyně DJ Jerry, který se vrátil nedávno na scénu, brácha to od Orbita, a Phil Albedo a Miša. No a v sobotu doplní Subsonic a Euphoriu Spill, Flow a Míra. No a my máme dvě vstupenky úplně zdarma a navíc si můžete vybrat na který den.
0: Cože?
1: Úplně jsem to nejvíc domluvil.
0: Tak to se domluvil úplně nejvíc.
1: Úplně
2: ty jsi náš obchodák.
1: Úplně jsem to zobchodoval. Normálně, poslouchej. Takže, hej, takže, poslouchej mě.
0: takže my vlastně v Pulzu potenciálně děláme soutěž o lístky na Drum and Bass.
1: Normálně lezem trošku do zelí fatalistů.
0: Šílenost.
1: No, tak snad nás neposlouchají.
2: A když posluchač odpoví, že chce jít na oba dva dny, myslíš si, že to projde?
1: Ale nevím, tak uvidíme, jak budu potom dobrý obchodník, že jo? Ale jakože, myslím si, že by se to možná zobchodovat dalo, kdyby zavolal někdo z Ostravy a řekl, hele, já koupím hotel na tu páteční noc a zůstanu tam vlastně i sobotní noc. A zůstanu tam do neděle.
2: Takže motivace.
1: Ale je tam motivace, soutěžení. No ale každopádně máme
0: tak let's go.
1: Složitou soutěžní otázku.
0: Jako vždy.
1: Složitou.
2: Pojď.
1: Já bych chtěl vědět, na kterém hradě se tato akce uskuteční.
0: Ty brďo.
1: Za A Slezsko-Ostravském, za B Pražském a za C na Špilberku. Tak kdo ví správnou odpověď?
2: To ten... je záludné.
3: WhatsApp 77 337 1036.
1: Píše anebo volá, kdyby chtěl vyhrát na oba dva dny na náš WhatsApp, který jste teďka slyšeli.
2: Jo, nikdo nám nevolal ještě, takže pojďte.
1: No volejte. My vždycky říkáme, ať píšou totiž.
2: No, takže volejte. Teď
1: ale můžete i volat. Můžete i volat, my si rádi pokecáme.
2: Přesně.
1: Tak s Honzíkem si rádi pokecáme, že jo? Za mixem.
0: Já to tipnu.
1: Hele, máme za mixem našeho posluchače.
0: klidně volejte. Ještě jednou vám to pustím.
3: WhatsApp 77 337 1036.
1: Těšíme se na to.

0: Evka nám tady servíruje úplně luxusní guest mix dneska z vinilu, mně se to moc líbí, co vám?
1: Je to hodně taneční a mně se to taky moc líbí, já si pořád tady pohopkávám nožičkou. A Matez už se tady taky konečně hýbe.
2: Je to v pořádku.
0: Matez se hýbe, je to v pořádku.
2: Je to v pořádku. Ale já jsem takový ten známý tanečník na rohu baru.
0: Ano.
2: Jo, jakože já stojím na rohu baru a nikdo nevidí, že tančím, a já furt tančím vlastně.
0: Jo.
2: Tím kolínkem dole pod barem.
0: Jo. Ale ruce nad hlavou, to nečekejte.
2: To nechávám tobě.
0: Ano, to je pravda.
2: A u mě to přichází to zhruba po patém pivu.
0: To je pravda.
2: Nebo třetím panáku.
1: To jsem ještě teda neviděla, tak...
2: Ne?
0: No právě, to vidíš, ani nemohla vidět.
2: Ještě neviděla opilého asi.
1: No, to, no dobře.
2: No, dobře. Dobře, jdeme dál.
0: Pojďme jdeme na ty newsky, jak oznámil druhý jingle, takže co máte za novinky dneska?
1: Tak, já mám novinku, že Dimitri Vegas bude v Praze. A to v listopadu. Přesné datum ještě není určeno. Každopádně v O2 aréně proběhne první ročník velkolepé show The Sound Chapter, která právě slibuje nevídanou vizuální a zvukovou produkci. A jedním z headlinerů je právě Dimitri Vegas, takže jich tam bude víc, těch známých osobností.
0: Mm-hmm.
1: Nutno podotknout, že vlastně Dimitri Vegas a Like Mike v rámci prestižního žebříčku DJ Mag Top 100 DJs vyhráli první místo.
0: Mm-hmm.
1: Jako jediné duo. Takže si myslím, že je o co stát. Dimitri Vegas byl vlastně tady na Beat for Love.
0: Ano.
1: Oni tady měli být vlastně už minulý rok.
0: Ano.
1: A teď tady byl sám. Byli jste na něm?
0: Ne.
2: Ne, byl bez Like Mike'a, což je vlastně jeho bratranec. Mám ten pocit.
0: Ano.
2: A já bych tě doplnil, protože datum je známé už.
1: Jo, já to vidím jenom
2: listopad. Prodávají se vstupenky 27. listopadu.
1: Dobře, děkuji.
2: A kromě Dimitriho Vegase tam vystoupí ještě Kašmír, Morten a Rehab.
1: Aj Morten, tak toho to mám je, ráda. Toho to mám hodně ráda. To je Future
2: Rave. To je kámoš od Davida Getty.
0: To je zajímavá skladra.
1: Future Rave, tak. Future Rave hraje.
2: Asi jo, to
1: jo. On to s Davidem Gettou nějak vymyslel, tenhle žánr.
2: Fakt?
1: Jo,
2: my jsme vymysleli ve fabriku Ibiza Backstage Techno. A celkem se to chytlo, jako.
1: A kdy budeš hrát?
0: Ale jenom ve fabriku Backstage.
2: Hele, to se hraje přesně tak, jenom ve fabriku Backstage.
1: No, každopádně, já si myslím, že tato akce zní hodně zajímavý. Já jsem teda na Dimitri Vegase taky nebyla. I když jsem na něho chtěla jít, tak prostě nějak jsem to nestihla.
2: Nevyšlo to.
1: Takže to je moje jedna z novinek. Co vy tam máte?
2: No, já bych se podíval na to, že proběhl 40. ročník ikonického festivalu Burning Man. Aneb, nevadská poušť se promění v město pro zhruba 80 tisíc lidí. Hlavním motem toho festiáku je, že co si přivezeš, to si odvezeš. Jinak řečeno, ty tam zaplatíš vstupenku za to, že se tam dostaneš. Ale zároveň si musíš přivést ubytování, jakože kde budeš spát, to, co budeš pít, to, co budeš jíst.
1: I vodu?
2: I vodu, všechno, úplně komplet. Vlastně ti návštěvníci nemají tam prostě nějaké jako stánky, kde by si to koupil. Teoreticky to někteří tam vozí, ale nefunguje tam to, že by si to běžně koupil. Funguje tam směnný obchod.
0: Ano.
2: Takže úplně, když to tak řeknu, a fungují na tom jako ty největší hvězdy, jak kdyby taneční hudby tam hrajou, ani člověk neví, že tam hrajou, protože tam jsou tak trošku inkognito.
0: Mm-hmm.
2: Není to vlastně festival o line-upu, o primárně jak kdyby velkých jménech, je to primárně o tom, že... je to taková postapokalyptická Mad Max záležitost věnovaná umění primárně.
0: Ano. Mm-hmm.
2: A asi všem známe, že na konci tam spálí jednu obrovskou dřevěnou sošku nějakého...
0: Burning Mana.
2: No. Ona má, myslím, ale ještě nějaké jiné jméno, jestli se nepletu teda, ale
0: tak
2: nechtěl
0: bych kesat. Tak to se přiznám, že nevím. Mně tady z tohohle festivalu nejvíce se líbí fotky, jak právě ti DJové hrajou a mají tam před sebou tu techniku brutálně zaprášenou úplně. Jenom takhle prostě shrnutý, udělané, jenom přejete rukou přes displej, aby viděli, co to je za track, ale jinak prostě úplně zprasená technika. Super.
2: Já myslím, že Pinsky tam jako věnují jako třeba 100 setů, ne? A pak to rovnou spálí s tím chlapkem.
0: Nechte si to tady už.
2: To nechte na podpal potom.
1: No, mně se vlastně líbily fotky, co tam přidávala Deborah DeLuca, jak tam hrála. jak tam všichni tancovali v tom bahně, jak všichni byli totálně od bahna, protože tam zrovna sprchlo, tak to jsem si říkala, zrovna tam jet zaplatit ranec, nevím, kolik to stojí, ale určitě to stojí ranec, jet tam a zrovna tady tohle se mi stalo, tak jsem fakt pěkně naštvaná.
2: A právě, že si tam ještě všechno musíš dovést. No ale to s tím bahinkem, tak to mi připomíná Glastonbury, kde neznají jiné počasí než bahinko, když to tak řeknu, a jezdí tam jako v úzovkách manažeři, kteří berou neskutečné prachy, jezdí tam prostě úplně všichni a v tom bahinku se prostě rochní a dokonce si kupují v rámci kempu dva stany. Radši nebudu říkat, na co používají ten druhý. Ale kdyby tam dal Utah svoji nálepku.
0: Ok, rozumím. A ten už tam nechají.
2: Oni tam nechávají oba dva. Že tam vlastně řešili, vím že to řešili na nějaké konferenci, nějakou jako ekologickou zátěž z toho, že tam vlastně zbyde tolik stanů. Že,
0: jo.
2: Oni, že je levnější vlastně si koupit ten stan a nechat ho tam.
0: Jo. Rozumím tomu. Moje novinka je o, vlastně se týká mého oblíbeného tracku, kterým je track Inner Light od Elderbrook a Bob Moses. Jako taková pomalá klavírní věcička s chytlavým vokálem. Ona totiž, ten track se úplně zcela nečekaně k mému obrovskému překvapení objevil v traileru na vysoce očekávanou videohru GTA 6. A
2: já mám poznámku o tom.
0: Tenhle ten track, jako vůbec bych to nečekal v traileru, zrovna na takovou videohru, jo. A teď jsem se tady dočetl nedávno, že díky tomu jako streamovanost tady tohohle tracku vzrostla o 1070%.
1: To je hodně, ale nedivím se, ten track je fakt dobrý.
2: Já se taky nedivím.
1: A nevěděla jsem, že to je od něho teda.
2: Já se taky nedivím a vlastně se nedivím ještě vůbec po tom, co Nick Chubb na dovolené a z dovolené postovala normálně fotoalbum sebe a svého přítele v uměleckém GTA stvárení GTA.
0: Ano.
1: Ale víš, my jsme se nudili na lehátku.
2: To jste se nudili hodně, jsem si všiml.
1: Na lehátku jsme se tak dobře chillovali, spíš tak bych to popsala. A furt jsme si povídali o tom, jak se strašně těšíme na 19.11., kdy ta hra vyjde a že si oba dva bereme týden volno, že nebudeme ani pracovat. A tak jsem si řekla, že ty naše fotky dám do tohohle stylu, ať
0: asi
1: to trošku přiblížíme.
0: Ono teda, ale je to, jako ta videohra je fakt zásadní a právě už jako jsou ty

0: a nemíním jako kupovat novější.
1: Na tom si to asi nezahraješ, Čeče, no.
0: To potřeba bych pětku a tu bych si koupil spíš kvůli baseballu, než kvůli GTAčku.
1: Rozumím. Máte tam ještě někdo něco, nebo necháváme hrát Fku?
0: Necháme hrát. Necháme jí hrát a ještě hrát. Se k tomu když tak vrátíme.
1: Yes, ano. Let's go.

0: Nicky Bunny se s váma loučí, ale plus ještě pokračuje 20 minut, tak poslouchejte dále. Evka má tady výborný vinyl set, takže doposlouchejte až do konce.
1: Rozkaz.
0: Rozkaz.
2: Dobře, dobře, Niky, děkujeme.
0: Budu vám chybět aspoň.
1: Jasné, už teď nám chybíš.
2: Budeš.
0: Úplně vám to věřím.
2: Budeš, no a za dva týdny budeš?
0: Za dva týdny budu.
2: No tak
1: výborně. Fakt? Tak mi tež, asi.
0: Jo? Tak jo.
2: Tak já přijdu.
1: Tak já přijdu, prý máme přehlídku. To si neřekla ani, vidíš to?
2: Tak řekni tu přehlídku ještě.
0: Jo,
2: přehlídku.
0: Vlastně, vidíte, já jsem to chtěla nechat.
1: Tvoje sekretářka,
0: no. Já jsem to chtěla jenom ani nechat na vás.
2: Řekni tu výstavu,
0: ale...
2: jak říkal Mates, tady před chvíli.
0: Výstavu žen. Chci vás všechny pozvat ještě zítra, což je 11.9. na modní přehlídku od Luďka Šmihlíka pod značkou Sako Studio. Modní přehlídka bude v Trojhalí v Karolíně od 8 hodin a nebude to jenom modní přehlídka, bude tam i nějaký vizuál pro mě různých LED obrazovek, bude tam dlouhé molo, 30 metrů.
2: Wow.
0: A hlavně potom bude afterparty, techno afterparty. Já budu začínat, pak bude hrát Luka od půlnoci, ne, od 11 do půlnoci a já od půlnoci potom to ještě dohraju, takže ty, to bude takové děl. Ženské techno ještě.
1: Mně se líbilo to promování jako na základě toho velikosti toho mola, jakože se promujou stage 100 metrů na šířku a 50 metrů na výšku. Molo 30 metrů, ty. Normálně. Bude tam hodně světla, tak? Bude to mít jako v takovém party duchu, předpokládám.
0: Ano, ano. Přesně tak, to jsem už řekla, ne?
1: Jo, aha. Mě zaujalo to molo natolik, že jsem to ostatní vypustil.
0: No, vidíš, takže...
1: Takže
0: je určitě o co stát, ještě jsou poslední vstupenky v prodeji, takže buď se můžete podívat na můj Instagram, ale Naomi DJ, kde to hodně promuju, nebo přímo na Sako Studio, nebo na Luďka Šmihlíka, všude tam to najdete. Takže se mrkněte a pokud máte zítra volný večer, tak se nenechte ujít tuhle kulturní show lomeno techno party.
2: Dá se přijít třeba jenom na tu after party?
0: Nedá. Nedá.
1: Předpokládám, že se tam nedá přijít ani v teplácích.
0: Jako samozřejmě, počkej, můžeš si koupit lístek, můžeš přijít jako později,
2: jo, okay.
0: Ale jak platíš plnou cenu, vlastně jako by si byl na té modní přehlídce.
2: Jo, tak to určitě běžte na celou modní přehlídku.
1: A když jsem se řekl ze srandy ty tepláky, tak je tam nějaký dress code?
0: Je tam dress code, je tam vlastně takové odstíny šedé nebo černá s metalickými prvky, s takovými jakoby stříbrnými prvky, takže... Takže má to svůj dress code.
1: To je to 50 Shades of Grey?
0: No, skoro.
1: Skoro.
0: Skoro.
2: Takže šedé tepláky, Mates.
1: Dobré.
0: Šedé
1: tepláky a černou mikinu.
0: To bude mít Luděk určitě radost.
1: Že? Já vezmu nějaké modní.
0: Myslím si, že budeš aspoň nepřehlednutelný a nezapadneš.
1: Originál.
0: Ano. Tak určitě přijďte, já se s váma teda loučím a budu se zase těšit za dva týdny.
2: Niky, díky.
1: My taky.
2: My taky.
1: Čau.
2: Ahoj. Čau.

0: Baby, you are unique.
1: Yeah.
0: It's what you are. It's what you see.

0: Fools Radio Show je tady pro vás každý lichý čtvrtek, jak oznámil jingle. A na závěr této dnešní epizody tady právě máme informaci ještě k těm sudým čtvrtkům. Protože v ty sudé čtvrtky obvykle vysílala parta Martina Strída a Mixina v Brick Room. Nicméně tato parta ukončila své působení tady u nás na Fresh Radio a místo nich nastupuje parta úplně nová. A to je vlastně tady hned ze sousedícího Talent Roomu. My máme teďka u mikrofonu DJ Chuckyho, který nám o tom řekne něco víc, protože první epizoda tady tohodle nového pořadu, který se bude jmenovat asi Talent Room, nevím, to nám řekne, by se měla uskutečnit už příští týden.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Fresh. Je to tak, nastává tady lehká změna vlastně pořadu celého rádia a toto, že budeme mít ve čtvrtky, každé sudé čtvrtky, vlastní pořad Talent Room on Air, kde budeme chtít dávat prostor mladým a začínajícím, hlavně talentovaným DJům se zviditelnit. Také si budeme pozývat různé hosty tady do rádia, takže určitě se máte na co těšit a nalaďte si nás každý lichý čtvrtek v 19.00.
0: Každý sudý čtvrtek, jenom
2: každý lichý sudý, můžete taky, samozřejmě.
0: Ale každý lichý taky. Samozřejmě taky, ano, řekl jsi to správně.
2: Nalaďte si nás lichý čtvrtky.
0: Jo, děkujeme tady za tento úvod. Možná, kdybys to mohl žánrově nějak přiblížit ještě ten váš pořad, čeho se to bude týkat?
1: Tak žánrově jsme komunita napříč všemi žánry elektronické hudby. Je nás vlastně okolo 35, hezky. Takže ať už to je house, techno nebo drum and bass, i takové styly jako třeba garage nebo garage, tak i tomu se věnujeme, takže opravdu si myslím, že náš pořad bude pestrý a lidé se mají na co těšit.
0: Mm-hmm. To tady budete mít asi plné studio každý čtvrtek, jestli je váš 35.
2: Ale což se hodí, protože se blíží zima, nebo muset tolik topit, jo? Oni se zahřejou vlastním pravda. Teplem, jako jo? Takže výhodička, turdič taky ušetří něco
0: taky
2: na topení.
0: Pravda. Moc vám fandíme.
2: Mládí vpřed,
0: ano.
2: A líbilo se mi, jako, že to nebude jenom jako o těch mladých jako lidech, ale teoreticky o mladých stylech. Jestli to chápu správně.
0: Ano.
2: Nějaké hard techna a podobně.
1: Já sám se věnuju neuraveu, vlastně hard technu, takže to nevím úplně, jestli tady můžu pustit, ale
0: určitě můžeš.
1: Rozhodně se věnuju i klasickému technu a taky mě to baví. Takže fakt se máte na co těšit, budeme hrát všechno.
0: Výborně.
2: Tuda nepřišel, takže tě buď nás neposlouchá, anebo to schvaluje.
0: Tak moc fandíme a ať se první vysílání a všechna další samozřejmě vydaří.
1: Děkujeme.
2: A máte hodně posluchačů.
1: Děkujeme. Hlavně děkujeme za příležitost tady k toto uskutečnit, protože pro hodně lidí tady toto je určitě nějaký sen si zahrát v rádiu, takže jsme za to vděční. Děkujeme.
0: No a jelikož se blíží závěr i naší dnešní epizody, tak se asi můžeme rovnou rozloučit, no.
2: Ano, je to tak, loučíme se s vámi, uslyšíme se opět za 14 dní, což znamená v lichý čtvrtek od 19 do 21, v plné sestavě, Niky slíbila, že přijde taky, my nejspíš přijdeme taky a vymyslíme určitě nějakou další soutěž, ať máte o důvod víc, proč poslouchat. No a vlastně máme tady i našeho hosta budoucího.
0: A jo, vlastně. Pojďte na
2: něj, jak se usmívá. Šéf do Talent Roomu,
0: jo?
2: DJ Poliny, ten nás čeká za 14 dní, přijdeme si, ano, přesně tak, vem si ty sluchátka, pozdrav.
0: Zdravíčko lidi, přátelé.
2: Čau. Příště si tě teda vyspovídáme, připrav si nějaký pěkný písničky, ať nám tady něco v druhé hodině krásného zahraješ.
0: No, okay. On hlavně příště už bude mít po tom prvním vysílání toho svého pořadu,
2: bude
0: že jo?
2: Už bude nadupaný, že jo?
3: Už bude mít plno zkušeností, takže už jak pojedeme
2: na plno. To bude jak po prvním fitku, ne? Jak měříš už ty svaly, jako.
3: V lednu, první fitko v lednu.
0: Takže se těšíme a slyšíme se teda za 2 týdny. Loučí se s vámi Priest,
2: Matias Ouzana
3: a Poliny. Čaute.
0: Čus.
2: Čau.

posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz. Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo
5: to
1: jen oslavu s přáteli. To není scrollování
5: sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, T-Rex!
8: Kde?
9: Tamhle!
10: Ten má ale klapy!
11: Je, tam je dinosauří mláďácko!
12: Mimino Stegosaura!
13: On chodí!
14: A

0: Živý
1: hoši, velké řeše s průlízkami.
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
3: A dívejte, tam je ten velký.
4: Ten má krk až do nebe.
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.

Nevěř nikdy ničemu, co slyšíš, polovině toho, čeho vidíš. Když spíš třema hous, neříkej jim, čím se živíš. Kradnu kápy s tebou a jizou do vaťskou sviní. A ty problémy se nevyřeší sám.

0: Po nocích s jedním okem otevřeným spím, z rolů je konkurence s přátelenem míst. Nejsilnější přežijí.
1: Posloucháš Fresh Radio, Fresh Night.

0: Freshradio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Kolik čardáš, za kolik čardáš, kolik čardáš, za kolik.

0: IMBčko.
1: Hej, ty, kdo tohle?
2: To jsou nějaký gáče.
1: Jdi se podívat.
2: Ukáž.
3: Počkej, on má zlatý zub, on je náš.
4: Ovamaro.
3: Ovamaro.
1: On je náš.
3: Však on je náš, more.
4: Ten je náš.

životy short. Pro toho trávím s tebou a se svýma boys. Žádný hadí kolem, žádný nový bros. Stačí mi ta čuza, čuzi v kapse sos. Fresh night.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partisud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partisud Morava CZ.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava.cz.

Fresh night.

0: Čekuj FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hrajeme nejlepší o

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day,

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.